mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

letí k vám okno, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh, šlo to bez problémů. Jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a si ji tížilo,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky, a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla listy, vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesněná, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Po kolikáté už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
1: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
2: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
1: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
2: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
1: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
2: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
1: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
2: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
1: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
2: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
1: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
2: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
1: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
2: Základnu jsme obrousili do hladká a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
1: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
2: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
1: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
2: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
1: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
2: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
0: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desítce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase dvě. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy dokončují výstavbu parkoviště v rekreačním areálu Brand. Opravený podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové můžou opět využívat chodci. Pardubice včera porazili Škodu Plzeň 4-2. A nás na východě Čech čeká zase slunečno a teplo, většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné ráno. Svitavy modernizují zázemí v rekreační lokalitě Brand. Hlavní změnou bude nové parkoviště, které rozšíří kapacitu toho stávajícího, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšan.
2: Dochází tam k vybudování nových 40 parkovacích míst. Došlo k opravě komunikace vedoucí do této zóny k restauraci Plechárna. Parkoviště bude zprovozněno v průběhu měsíce listopadu.
0: Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je po skoro 3 týdenní úplné uzavírce zase průchozí pro chodce. Stavební práce na jeho celkové obnově ale pokračují dál i během provozu.
3: Stavbaři v podchodu dokončili nové rampy i finální podlahu v pasáži. V následujících týdnech je čeká montáž podhledu, osazení osvětlení, dveří a instalace zábradlí se zasklením schodišť. Vzniknou zde také nové komerční prostory a veřejné toalety. Kompletně zrekonstruovaný a prosvětlený podchod v hodnotě 34 milionů korun bez DPH se veřejnosti v plném rozsahu otevře do konce listopadu. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku a včerejšku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit dnes o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 40 korun 8 a 54 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop bude 45 korun a 97 haléřů. Jihomoravští policisté včera ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od čtvrtka častěji kontroluje hlavně silnice a dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Dnes se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Design End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut.
1: Sport.
0: Hokejová extraliga měla na programu 6 zápasů 7. kola základní části. Pardubice po druhé za sebou hrály na svém ledě, kde nastoupili včera v podvečer v 18 hodin proti Plzni. Nakonec Dynamo zvítězilo nad Škodovkou Plzeň 4-2. Oba góly dal Roman Červenka.
1: Počasí.
0: Oba 2 góly ze 4. Tak, a teď už se podíváme na počasí. Sobota, slunečná a teplá. Bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Srážky žádné, vítr mírný, rozptylové podmínky, teď ještě mírně nepříznivé. Během dne většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne, aby jo, 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Úplná uzavírka náměstí Míru v Heřmanově městci na Chrudimsku. Je to silnice 3. třídy číslo 3424. Platí to od včerejška a je to kvůli konání kulturní akce městské slavnosti na náměstí Míru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno přejeme, tak dnes je 3. září, ne října, se mi to taky plete. No nevadí, tak nabídneme písničky, které nestárnou a snad nám bude líp společně. Petr Muk zaspívá, Jitka Zelenková, Beatles, Činasky a nebo Lenka Filipová.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Katka Zelenková má chuť román psát, tak možná také máte nějaké choutky, určitě je nepotlačujte a rozhodně třeba i teď časně po ránu sedněte třeba k psacímu stroji nebo k počítači a začněte psát své myšlenky. Třeba je jednou vydáte knižně. Vědci znovu vyrazili na Chebsko a také do dalších částí Karlovarského kraje a to mapovat výskyt bělozubky tmavé. Tento drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je severní Afrika. No a v Čechách tento nepůvodní druh zaznamenali vědci poprvé v roce 2022 a to v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují a také letos 4 týmy hledají její nové lokality výskytu a vrací se i na místa sledovaná v minulých letech. A reportér Václav Malý se o výskyt hmyzožravce zajímal podrobněji.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrkneme se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich. Takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: Na rukou máte silné rukavice.
1: Manipulujeme s tím zvířetem tak, aby vlastně nás nekouslo. A je to důležité, protože ty zvířata mohou opravdu přenášet nějaké patogeny, určitě umýt ruce po manipulaci a dávat si pozor.
2: Bělozubky vydávají slabé pisklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy, takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Ona vlastně se ukrývá v různých jako škvírkách, neškodí zelenině, často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou.
2: Proč tedy tento rychle šířící se druh zkoumáte?
1: Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka. Zjišťujeme právě, jako co se u téhle bělozubky všechno vyskytuje.
2: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nebanic u Chebu Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Díval jsem se tady do historického kalendáře, zjistil jsem, že dnes máte svátek vy, kteří nás třeba posloucháte i v Německu, protože dnes je státní svátek Spolkové republiky Německo, je to výročí sjednocení obou Německek, ke kterému došlo v roce 1990.
1: Počasí.
0: Jaké bude počasí v Německu, vám pravda neprozradíme, ale povíme vám, jak bude u nás v našem regionu. Dnes bude slunečno a teplo, většinou jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, veskrze velmi příjemné, na horách také bude velmi pěkně a příjemně 15 až 18 nad nulou. Vítr bude vanout slabý, proměnlivý, tak co se týče rozptylových podmínek, budou během dne většinou dobré a bio by mělo být na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Vaříme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Kapela Činasky napsala hudební báseň 9 minut před půl šestou. Tento víkend bude řada českých měst i míst žít architekturou, protože v rámci celorepublikového festivalu Den architektury, který probíhá od čtvrtka 1. až do úterý 7. října, se možná dostanete i do prostor, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. A nebo se můžete vypravit třeba i na přednášky. Téma 16. ročníku nese motto Bydlím tedy sem a zaměřuje se na bydlení jako jednu z nejzásadnějších otázek současné společnosti. Do světa architektury vás teď zavede i dnešní povídání s dětmi a s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo je architekt?
2: Že archlí dělá takové věci, vyrábí takové sochy.
1: A nevymýšlí domy třeba?
2: Ne, nebo může kopat a tam najde nějakou kost z dinosaura.
1: Ale to je archeolog, že?
2: Jo.
1: A ten, kdo staví domy, je?
3: Cihlář.
4: Já vím.
5: Je to opravář.
2: Jako že... můj tatínek. Tatínek hek staví domy.
6: Staví, že má nějaký cihly a beton, tak a na tata... ty cihly to dáš beton a vezmeš nějakou plochu, tam na to dá a bude to střech.
7: Můj tata je policajt.
8: Můj tata je doktor.
1: Doktor? A čeho? Co léčí?
8: Léčí nohy. Halo.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France omezí dnes dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Lení až skoro k Chocni. Zpátky pak zase přes Borohrádek postupně až přes Dašice, Drozdice a Nemošice do Pardubic. Postupně se budou uzavírat komunikace na trase závodu. Kolem půl jedné se budou tedy závodníci vracet a v Pardubicích budou uzavírky ještě až do 16 hodin. Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní utratí 2,5 milionu korun. Podrobnosti ve zprávách v 7. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Na 7 místech v Česku se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů, uvidí i práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je taky program pro děti. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v extralize po čtvrté v řadě. V 7. kole Tipsport extraligy porazili na svém ledě Plzeň 4-2. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás slunečno. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr teď slabý proměnlivý, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak slabý až mírně klesne a biojednička, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 2 minuty po půl šesté míříme na silnice Pardubického kraje. Uzavřená silnice na příjezdu na Pardubicko do Úhřetické Lhoty. Silnice druhé třídy číslo 340. Je to kvůli stavebním pracím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách Petry Beránkové zase se vrací stále vaše oblíbené písničky, které nestárnou. Michal Tučný je připraven a taky Věra Špinarová.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: právě Denní tisk.
1: S Petrou Beránkovou, dobré ráno.
2: Dobré ráno. V Ústí nad Orlicí, představ si, Honzi, otevřeli nový hobby market. Já držím v ruce Orlický deník. Ve čtvrtek 1. byl v Ústí nad Orlicí otevřený nový hobby market All In. Prodejna vznikla v areálu bývalého bowlingu Radava v ulici v Lukách. U výpadovky na Lipchavě za benzínkou Orlen. Sortiment hobby marketu je zaměřený hlavně na vybavení pro domácnost, dílnu a zahradu. Prodejna je otevřená denně od 7 do 19 hodin, včetně víkendů. Vzniku nové prodejny předcházelo jednání města s provozovatelem hobby marketu. Město ho v reakci na poptávku veřejnosti oslovilo s nabídkou otevření pobočky právě v Ústí nad Orlicí, řekl deníku mluvčí Orlicko-ústecké radnice Milan Palán.
1: A mimochodem pardubické závodiště otevřelo nové kolběště, což je před startem hlavní sezóny také jistě zásadní zpráva. Pardubické závodiště slavnostně otevřelo nové moderní jezdecké kolběště, které nese název Hypo Arena. Jedna z největších arén svého druhu v České republice nabídne prostor pro různé jezdecké disciplíny a také výrazně rozšíří možnosti celoročního využití závodiště. Podrobnosti se dočtete, máte-li ve skránkách, radniční zpravodaj města Pardubice.

0: minuty po 6:45. Těšte se na zítřejší zálety Aleny Zárybnické, protože hosty prvních říjnových záletů budou lanovkáři Václav Janda a Jiří Kolín. Uslyšíte zítra po 9:00 hodině dopoledne.
1: Počasí.
0: Teď ale uslyšíte, co nás dnes čeká a nemine. Krásný den bude dnes. Dnes bude velmi teplo, jasno a slunečno, tedy jasno až skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr bude vanout mírný, proměnlivý. Rozptylové podmínky během nebudou dobré a bio po celý den na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

mislila. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Jiří Suchý v těchto dnech oslavil 95. narozeniny, je žijícím úkazem, že i v těchto letech stále baví publikum, ať už stojí na jevišti svého domovského semaforu a nebo na koncertních pódiích. Vypadá to, že kumšt Jiřího Suchého stále naplňuje a baví. No a v našem zábavném pořadu na to před nedávnem také reagoval těmito slovy.
1: Když v 6 hodin se mám sebrat po celodenní práci, vy se budete divit, ale já jsem pilný člověk. A když po celodenní práci mám se sebrat a jít do divadla, tak to chce velký sebezapření. Ale když tam přijdu a jsou tam přátelé, tak to ze mě spadne. A když je dobrý publikum, tak jsem vyloženě spokojený. Ale jednou za čas bývá takový publikum, Verich tomu říkal, oni tam sedějí jak tvaroch. Jo, to si vymyslel přirovnání. A tak to jako už jsem rád, když to představení mám za sebou. I když nejdřív udělám pokus to rozpumpovat. Vždycky jitce, se kterou teď dělám, už 50 let, přes 50 let dokonce, 52, tak ty vždycky říkám, a do nich, jo? A teďka začneme tlačit na to, aby se to publikum rozpumpovalo, ale někdy se sejde takový složení, že jsou hodný, že jo, třeba neženou nás někdy, jo, to ne, ale jako tak vždycky se ozve potlesk, který mu říkáme útrpák. A tak, a to není dobrý. Ale to naštěstí teďka poslední dobou už není, poněvadž já si myslím, že vzhledem k mému věku, tak už v tom potlesku taky hraje roli soucit.
0: Jubileum Jiřího Suchého připomeneme i dnes během víkendových vězných návratů, tak je můžete poslouchat dnes po 16. hodině. Teď ale Mango Jerry a In Summertime, ještě připomínka léta. Však babí léto tu stále je.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: ono.
1: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greye. Pardon.
0: I can't believe it. Obraz Doriana Greye.
1: Also can't believe it.
0: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
0: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
0: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Obchodní akademie v Chocni má opravenou část budovy na Tyršově náměstí. Opravovaný úsek Gočárova okruhu v sousedním Hradci Králové bude na konci týdne bez omezení a v plném provozu. Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat míň studentů. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, denní maxima do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásné sobotní ráno z Pardubic. Rozsáhlé opravy části obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni skončily. Investice za 23 milionů vyřešila dlouhodobě nevyhovující technický stav přístavby, přinesla modernizaci technického zázemí a zlepšila podmínky pro výuku. Novinkou je bezbariérový přístup a investorem zřizovatel školy Pardubický kraj.
5: Obchodní akademii čekají výhledově další opravy. Hejtmanství plánuje do budoucna obnovit fasádu na historické budově na Tyršově náměstí v centru města. Na hlavní budově v ulici TG Masaryka bude nutné řešit vlhkost a na odloučeném pracovišti školy ve Vysokomícké ulici chce zateplit budovu C. Tady už povolení má, chybí ale peníze. Schocně Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Základní a mateřská škola v Tuněchodech na Chrudimsku dnes pořádá drakiádu. Program začne o 1:30 na školní zahradě, kde budou pro děti připravené zábavné úkoly. Do 15 hodin bude otevřená taky pohádková stezka, která účastníky zavede na místní hřiště. Tam budou děti pouštět draky a připravené bude taky opékání buřtů. Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v sousedním Hradci Králové. Omezení na silnici 31 tak definitivně skončí.
6: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat míň studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
7: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou.
3: Sport.
4: Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v extralize po čtvrté v řadě. V 7. kole Tipsport extraligy porazili na svém ledě Plzeň 4-2. Východočeši museli vývoj zápasu otáčet, v začátku druhé třetiny prohrávali. Pomohli si ale dvěma využitými přesilovými hrami. 2 góly a 1 asistenci si připsal útočník Roman Červenka, který po zápasu ocenil kvalitu soupeře.
8: To jsme hráli dobře. V první třetině jsme se tak trošku tak nějak rozjížděli, moc nám nešly nohy. Málo jsme hráli s pukem a myslím, že od druhé třetiny se to trošku zlepšilo, byli jsme agresivnější, víc na puku. Vytvořili se nějaký šance. Ne?
4: V dalších zápasech Třinec porazil Litvínov 3-2, Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Hradec zvítězil v Kladně 4-3 po nájezdech, Kometa porazila Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0.
3: Počasí.
4: A jaká bude sobota v Pardubickém kraji? Slunečná a teplá. Čeká nás většinou jasno nebo skoro jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr teď ráno slabý, proměnlivý, během dne jihovýchodní, rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pohled na silnice, o nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: V řidičské abecedě se dnes dozvíte, za jakých okolností nám policie může zadržet registrační značky, a nabídneme do další zpráv Petry Beránkové, tedy do 6:30 další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Petru Janu, Creedence Clearwater Revival, taky na Ivetu Bartošovou a nebo Suzy Quattro.
9: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: S láskou má svět naději zpívala Petra Janů v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Teď vám osvěžíme zase pravidla silničního provozu, protože ještě tento týden vám každý den nabízíme jednu ze situací z provozu na silnicích, ve které často chybujeme, a tak si dnes povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky, a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete, anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví, a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra se podíváme na to, kdy používat denní svícení a nebo mlhovky.

0: Who'll Stop the Rain, tak když už Creedence Clearwater Revival zpívali o tom dešti, tak ten bychom skutečně potřebovali. A když se podíváme do historie, tak zatím nejupršenější 3. říjen je datován k roku 1915. Tehdy napršelo 21 mm. No to by se dneska hodilo. Počasí. Já ještě se dívám, jak jsme na tom s teplotními rekordy, tak minimum z roku 1947, které činí minus 5,7 stupně Celsia, to dnes jistě pokořeno nebude, ale teoreticky bychom se mohli přiblížit tomu maximálnímu rekordu z roku 2023, který činí 28,2 stupně Celsia, protože dnes bude teplotně ten den dost podobný, 21 až 25 stupňů, zatím předpovídají meteorologové slunečnou oblohu, tedy většinou jasno nebo skoro jasno, na horách 15 až 18 stupňů. Co se týče větru, ten bude vanout slabý proměnlivý, rozptylové podmínky teď po ránu mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak, tak ten zaznamená večer setrvalý stav a pro všechny oblasti je na dnešek bio na stupni číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Život je krásný, zpívala kapela Krištof, za malou chvíli Iveta Bartošová napíše svoje PS a přidá se i Suzy Quattro. Ale ještě předtím spotřebitelský servis, závada na výrobku a tím způsobená další škoda. Tak to je právě téma dnešního spotřebitelského servisu a na váš dotaz, jako vždy, odpoví spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Panu Jarkovi vznikla vinou vadné chladničky poměrně velká škoda na zařízení bytu. Chladnička je už mimo záruku a prodejce s tím nechce mít nic společného. Proto by pana Jarka zajímalo, do jaké doby může požadovat náhradu škody u výrobce. Pane posluchači, abyste mohl požadovat náhradu škody u výrobce, musí být tato škoda přesahovat 500 eur a doba na uplatnění náhrady škody je 10 roků, ale nikoliv od koupí výrobku, ale od jeho uvedení na trh.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodů pro chodce. Podrobnosti ve zprávách v 7. Lidé v sousedním Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Město na ně vyčlenilo 10 milionů. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště, například na Slezském předměstí, ve farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování o 50 návrzích potrvá do 31. října. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Hokejisté pardubického Dynama po čtvrté za sebou v extralize vyhráli. V 7. kole porazili Plzeň na svém ledě 4-2. V první třetině zápasu gól nepadl a Západočeši měli lepší pohyb. Od druhé se domácí tým zlepšil a i díky využitým dvěma přesilovkám rozhodl o svojí výhře. Podrobnosti ve zprávách v 7. A počasí v pardubickém kraji. Čeká nás slunečno a teplo. Bude jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr slabý do 4 metrů za sekundu, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kvůli opravě parkoviště je dočasně zavřená spodní vrátnice pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově výjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A 2,5 minuty po půl sedmé přejeme dobré sobotní ráno, než s Petrou Beránkovou znovu zalistujeme v novinách, tak nabídneme diskotéku. A to v podobě Petra Kotvalda a přidají se také Haníčka Písnička a Petr Rezek.
1: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Anička písnička, Petr Rezek, asi, ale určitě.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Přesně tak, to k sobě neodmyslitelně patří, veď Petro?
2: Ano, přesně tak. My dva a denní tisk. Já začnu. Pardubice získají nové hybridní vlaky. Do Liberce pojedou dvakrát častěji. Cestující mezi Pardubicemi a Libercem se mají dočkat výrazného zlepšení. Místo současného dvouhodinového intervalu mají vlaky jezdit jednou za hodinu. Na trať navíc zamíří nové hybridní jednotky. Zakázku na 15 let provozu za 6,1 miliardy korun teď zveřejnili České dráhy. O novou zakázku se podle předběžných tržních konzultací zajímalo celkem 5 dopravců. Kromě Českých drah se očekává hlavně zájem Regiojetu a Arrivy. Regiojet by mohl navázat na plánovaný provoz rychlíků na stejné trase, zatímco Arriva teď zajišťuje část osobní dopravy. Podrobnosti v pardubickém deníku, dnešním deníku Extra.
0: No já jsem trošku váhal, jestli listovat v novinách nebo se podívat do internetových médií. Nakonec noviny přece jenom vyhrály a zaujal mě článek, který říká, že Pardubice ocenili 221 mladých talentů. Město ocenilo 221 talentovaných žáků a studentů, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědomostních, sportovních a také uměleckých soutěžích. Slavnostní předávání cen Pardubická Supernova 2026 se konalo ve středu 16. září, a to v kulturním domě Hronovická. Tak kteří byli oceněni, to se dočtete ve radničním zpravodaji města Pardubice.
2: A my ještě míříme do škol. Pardubice propojují waldorfskou školku a školu. Je to tak, rodiče dětí v Pardubicích získají od školního roku 27-28 výrazně jednodušší cestu k alternativnímu vzdělávání. Městské zastupitelstvo schválilo zásadní organizační krok. Školka v Češkově ulici přejde přímo pod základní školu waldorfskou Pardubice. Podrobnosti na stránkách pardubického deníku.
0: Tolik tady noviny a teď roková babička.

0: Roková babička se jí říkalo Tina Turner, I don't wanna lose you v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Přesně ve 6:45. Pronostika pro dnešní den je naprosto přesná a jasná a říká 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Tak to nás dnes...
1: Počasí.
0: Nebudu vás napínat, nečeká, protože dnes bude krásně slunečno a teplo, většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů Celsia, na horách do 18, vítr bude vanout slabý proměnlivý, a co se týče rozptylových podmínek, teď po ránu mírně nepříznivé během dne, ale budou většinou dobré, tlak teď po ránu mírně klesne, večer pak zaznamená se trvalý stav a bio bude na jedničce a to je mírná zátěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotní oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme tresku a zapečeme si ji s bramborami, olivami, vínem, rajčátky, česnekem a tymiánem. Takže to krásně zavoní a navíc budeme vše dělat v jedné zapékací míse, takže se ty chutě nádherně propojí. No a to my máme rádi.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Světla Olga Lounová, 4,5 minuty po 7:15 na řadu přichází sport, protože hokejisté Pardubic mají 4. výhru v řadě a 6. celkově. V 7. extraligovém kole totiž vyhráli doma nad Plzní 4-2 na vítězství nad nepříliš oblíbeným soupeřem se ale Východočeši hodně nadřeli. V první třetině se hodně hledali a pak pomohli přesilovky a také velký podíl na 3 bodech měl i lídr kanadského bodování Roman Červenka. Víc vám řekne redaktor Otta Gutwirt.
1: V první třetině zaskočila Plzeň Pardubice dobrým pohybem a nepouštěla soupeře do vyložených šancí. Víc dodává střelec prvního plzeňského gólu Adam Měchura.
2: Věřili jsme si, že tady můžeme něco uhrát. A my jsme se na to připravovali na ten zápas a myslím, že máme s Pardubicema docela dobrou bilanci, takže jsme se na ně věřili a když jsme to plnili, tak nám to vycházelo.
1: Od druhé třetiny se ale domácí zlepšili a i když prohrávali, tak vývoj zápasu otočili. Pokračuje asistent trenéra Plzně Jiří Weber.
3: Druhá třetina si myslím, že byla jasně pro ně. I když jsme začali dobrým stupem, my jsme vedli, ale pak to bylo chvilku nahoru dolů, ale ty přesilovky rozhodly a jsme se málo tlačili do brány a měli jsme špatný bule. Furt jsme museli vlastně honit ten kotouč, takže Pardubice byly lepší.
1: Pardubicím k výhře pomohly znovu přesilové hry. Úspěšnost mají aktuálně 40%. Východočeši tentokrát dokázali využít 2.
2: Tam vlastně vždycky, když si pohlídáme ty 4 hráče a necháme jako volného, tak to potom vždycky smrdí, protože ta kvalita tam je schopný v té přestavce dát gola každý, takže je to dost těžký to ubránit.
1: Popisuje Adam Měchura. A druhým faktorem byl útočník Roman Červenka, který 2 góly dal a na 1 nahrál.
2: Tak když na ně koukám, tak doufám, že taky budu schopný takhle, ale je to něco neuvěřitelného, no, že v takovém věku a jaký výkon předvádí. No.
1: Že ale ze začátku nešel zápas podle představ, uznal i zmiňovaný Červenka.
4: To jsem hrál dobře. V první třetině jsme se trošku tak nějak rozjížděli, moc tam nešli nohy. Málo jsme hráli s pukem a myslím, že od druhé třetiny se to trošku zlepšilo, byli jsme agresivnější, víc na puku, vytvořili si nějaké šance. No.
1: Úspěšnost přesilovek mají Pardubičtí vysokou, ale na druhou stranu je Červenka přeceňovat nechce. Je v nich na čem pracovat.
4: Samozřejmě, když si pomůžeš takovýmhle zápasem a přesilovkama, jak to důležitý je, no, ale tak byly zápasy, kdy nám třeba tolik nešli, někdy to trošku přehráváme, samozřejmě někdy ta jednoduchost vlastně nejvíc. No.
1: Roman Červenka v začátku sezóny navázal tam, kde tu minulou skončil. Z 8 zápasů má 14 kanadských bodů. Start té minulé sezóny přitom vinou zranění zmeškal. O to víc si teď úvod extraligy může užít.
4: Zdravě, takže to je to nejdůležitější, no, že můžeš hrát, můžeš trénovat, tak je to samozřejmě příjemný. No. Loňský léto bylo v tom trošku těžší a teď samozřejmě jsem rád, že můžu vynaladit, to je to hlavní. No.
1: Říká prozatímní lídr bodování hokejové extraligy Roman Červenka. Z Pardubic, Otta Gutwirt, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubic.

0: Veterinárservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Odborná studie má určit možné úpravy ulice Kosmonautů v Pardubických Polabinách. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Hokejisté pardubického B týmu nastoupí v Třebíči a nás čeká slunečno a teplo, jasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sobotní ráno z Pardubic. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodu pro chodce. Studie má ukázat, jak by se tahle místa mohla v budoucnu upravit.
3: Jednou z možností je kruhový objezd na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Studie počítá i s přesunem jedné ze zastávek, úpravou křížení s ulicí Karla Šípka nebo změnami u přechodu pro chodce. Navrhuje také další parkovací místa a obnovu stromořadí podél ulice. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní utratí 2,5 milionu korun. Větší část uhradí z dotace. Od solární elektrárny si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a tím úspory provozních nákladů.
4: Fotovoltaická elektrárna s výkonem 57 kW-pík bude podle informací radnice zásobovat elektřinou celou sportovní halu a taky školní kuchyni a jídelnu. Přebytky energie plánuje město sdílet i s dalšími budovami, které má v majetku. V létě by mohly solární panely pohánět i vodní fontány na náměstí. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnému jednání.
0: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase.
2: Sport.
0: Hokejová Maxaliga pokračuje kompletním programem 10. kola základní části. Rezervní tým Pardubic nastoupí v 15 hodin na ledě Třebíče.
6: Východočeši začali nový ročník první ligy nad očekávání. Z 9 zápasů prohráli jediný a v tabulce jsou na druhém místě se stejným bodovým ziskem jako vedoucí Vsetín. Ten má ale o zápas méně. Třebíč má na svém kontě 4 výhry. V posledních dvou kolech ale bodovala naplno a je aktuálně 6. Utkání začíná na třebíčském stadionu v 15 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
2: Počasí.
0: Dnešek na východě Čech bude slunečný a teplý. Čeká nás jasno. Denní maxima 21 až 24 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. Tlak slabě až mírně klesne a biojednička. To znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Cyklistický závod omezí dnes dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Jelení až skoro k Chocni.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, 4 minuty po 7 hodině, čeká nás opět bleskovka, pravidelný to prvek, půl hodiny mezi 7 a půl 8 a dnes jako cenu můžete opět vyhrát krásnou černou tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice a nabídneme jí písničky, které nestárnou. Začneme kapelou Jojo Band, přidá se Valdemar Matuška, kapela Kors a nebo třeba i Celine Dion.
8: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: teď vzhůru k výškám, tedy do vesmíru, protože už jenom několik dní můžou školáci se hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na vlastní chvíli, na chvíli zapomenout, kde je to nahoře a kde je dole, protože díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace najdete na webu Česká cesta do vesmíru.cz a podrobnosti má teď Karolína Burdová.
1: Je na to!
2: Ne, to je úplně crazy, že malý pohyb a se absolutně jinde.
3: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
4: Nepopsatelný, trošku šme teď blbě.
3: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
5: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
3: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
5: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
3: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
6: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
3: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
6: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
3: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Vaše písničková přání budeme dnes opět plnit, a to hned dvakrát mezi 12. a 13. tak jak jste zvyklí, a i o víkendu pro vás hrajeme na přání mezi 17. a 18. hodinou. No a o vaše písničková přání se dnes rád bude starat Petr Seidl.
1: Počasí.
0: A my se teď podíváme, co nás dnes čeká. Počasí bude slunečné a teplé, čeká nás jasná obloha, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr bude vanout slabý, jihovýchodní, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré, tlak zaznamená večer setrvalý stav a pro všechny oblasti je bio dnes na stupni číslo 1, což je mírná zátěž. A podrobnosti o počasí probereme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové okolo 7:45.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A v Pleskovce dnes můžete vyhrát krásnou, třeba i nákupní tašku s logem Českého rozhlasu Pardubice. Je černá, logo je zelené, anebo bílé, a to všechno za jednu jedinou správnou odpověď na soutěžní otázku. Dnes se vás, přátelé, ptáme, od kdy jsou u nás označovány ulice. Tak schválně, kdo pak to zkusí? Český rozhlas Pardubice, dobrý den. Je.
1: No tady je Horák, já vám přeji dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, od kdy jsou u nás označovány ulice?
1: Chcete na to? Já myslím, že od Marie Terezie.
0: Tak, já vám napovím. 1682, to je první datum. Druhé, první ceduly se jménem jsme mohli výdat, tedy mémy, ale předkové, v roce 1750, anebo zase značení v českých zemích začalo v roce 1787.
1: Tak dám 87.
0: Dáte 1787.
2: Jistě.
0: Je to tak skutečně. Před tímto datem lidé sice názvy ulic běžně používali, zpravidla to ale bylo podle řemesel, která v těch ulicích byla, a nebo také podle charakteru místa nebo domovních znamení, ale názvy samotné nikdy pevně vyvěšeny nebyly až právě od roku 1787. Taška je vaše, gratulujeme, přejeme hezký
1: Děkuju.
0: Den, naslyšenou.
1: Děkuju, taky napojím.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Půl osmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France omezí dnes dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Jelení až skoro k Chocni, zpátky pak zase přes Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Vysoké Chvojno u Holic, přes Dašice, Drozdice a Nemošice do Pardubic. Postupně se tedy budou uzavírat komunikace na trase závodu. Kolem 12:30 se budou závodníci vracet do krajského města a uzavírky tady budou platit až do 16 hodin. Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní zaplatí 2 miliony. Podrobnosti ve zprávách 9. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwareu. Na 7 místech v Česku se dnes lidé můžou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě. Akci pořádá státní podnik Lesy České republiky. Zájemce čekají komentované prohlídky, ukázky lesnické techniky, včetně dronů. Uvidí i práci s motorovou pilou a stromolesce. Připravený je taky program pro děti. Hokejisté mistrovských Pardubic vyhráli v extralize po čtvrté v řadě. V 7. kole Tipsport extraligy porazili na svém ledě Plzeň 4-2. A počasí čeká nás slunečno a teplo, bude jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, teploty na horách 16 až 19. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne a bio jednička, to bude mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pohled na silnice Pardubického kraje. Uzavřená silnice je z Litomyšle do Ústí nad Orlicí v obci Kornice z důvodu stavby dálnice. Uzávěra je už od 1.7. a bude trvat až do 31. května příštího roku. Objížďka je přes Němčice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: No a my s Petrou Beránkovou naposledy dnes zalistujeme v novinách, opět nabídneme písničky, které nestárnou. A to od Dariny Rolincové a za chvíli i od Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře.
0: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Rytíř, nejenom co by textař tyhle písně, ale i jako jeden ze zpěváků spolu s Petrem Spáleným Dítě Štěstěny v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Hodiny ukazují neúprosně z 5 minut do 7:45, nejvyšší čas.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Přesně tak, usrkněte ranní kávy, vezměte do ruky noviny, jak to děláme my s Petrou Beránkovou. Dobré ráno.
2: Přesně tak, krásné sobotní ráno.
0: A čtěme.
2: Ano, Chrudimský deník, křižovatka u Medlešic míří do finále. Je to tak, dostavba mimo úrovňové křižovatky Medlešice na silnici 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí se blíží ke konci. Silničáři pracují na dokončení krajnic, probíhají práce na instalaci dopravního značení a montáži svodidel. ŘSD počítá se s provozněním v polovině října. Na stavbě dokončujeme práce na krajnicích, čeká nás nástřik vodorovného dopravního značení, instalace svodidel a také instalace vyslého dopravního značení, řekla mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
0: A my zůstaneme ještě v Chrudimském deníku. Já jsem se díval na jejich internetové stránky a tam jsem našel článek, který hlásá, že u lesa na Chrudimsku bylo nalezeno 40 kusů funkční protitankové munice. Munici nalezl při průzkumu území amatérský detektorář a spolupracovník regionálního muzea v Chrudimi Aleš Kremina. Byl ve čtvrtek v podvečer nález nahlášen a na místo přijeli po ohlášení nálezu policisté a pyrotechnici a dokonce 10 kusů bylo odpáleno přímo na místě. Tak jestli chcete vidět podrobnosti, najdete je buď na webu Chrudimského deníku, anebo přímo i v novinách.
2: A jestli vás zajímají ptáci, tak ornitologové na Svitavsku dnes a zítra nabídnou veřejnosti pozorování a kroužkování ptáků v rámci Evropského festivalu ptactva. Podrobnosti ve zprávách za 19 minut.

0: Meteorologickou chvilku s Českým hydrometeorologickým ústavem nemůžeme začít jinak než pranostikou, která říká 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy.
1: Počasí.
0: A Jaroslav Tuček jistě a rád potvrdí, že tomu tak nebude. Vidíte, dobré ráno.
2: Dobré ráno, nebude. Tlaková výše nad východní Evropou a s ní teplo tady u nás. A ten dnešek bude slunečný, na obloze žádné mráčky. Teploty od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19. A vítr jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozpolové podmínky máme mírně nepříznivé, ale v průběhu dne pak budou většinou dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
0: A prozraďte nám ještě, pane Tučku, jaká bude neděle? Měla by být podobná jako sobota, nebo se počasí třeba zhorší?
2: Většinu dne bude podobný tomu dnešnímu charakteru. V noci jasno, stále žádné mraky. I ty teploty tomu budou odpovídat od 8 do 5 nejčastěji na horách, v těch vyšších polohách tam bude trošku tepleji, v těch údolích zase trošku chladněji, takže bude to takový velký pelmel. No a vítr jenom slabý od jeho východu do 3 metrů anebo nebude foukat vůbec. Zítra většinu dne jasno až polojasno, takže slunce svítit bude, no a k večeru pak od západu začne přibývat oblačnost. 19 až 22 stupňů Celsia budou zítřejší maximální teploty, na horách 15 až 18 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové a těšíme se zase na slyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Vždy.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubické řidiče i cestující dnes čekají omezení kvůli cyklistickému závodu. Ornitologové na Světavsku dnes a zítra nabídnou veřejnosti pozorování a kroužkování ptáků v rámci Evropského festivalu ptactva. Pardubičtí hokejisté porazili Plzeň 4-2 a připsali si čtvrtou výhru v extralize v řadě. A nás na východě Čech čeká slunečno. Bude jasno, denní maxima do 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné sobotní ráno z Pardubic. Cyklistický závod Letap Czech Republic by Tour de France omezí dopravu v Pardubicích. Kolem 10.15 se uzavře Sukova třída, náměstí Republiky a další ulice na trase, kterou závodníci opustí město. Po jejich průjezdu se silnice budou postupně otevírat. Další omezení začnou kolem poledne, kdy se cyklisté budou vracet do cíle. Až do asi 16 hodin musí řidiči počítat s omezením průjezdu centrem a úplnými uzavírkami v Černé Zabory, Drozdicích a Nemošicích.
4: Omezený bude také provoz městské hromadné dopravy. Zhruba od 12 do 16 hodin linky 8 a 12 vynechají některé zastávky a neobslouží například krematorium, Drozdice nebo část Nemošic. Desítka pojede do Nemošic přes Draškovice a Ostřešany. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: A více z našeho vysílání dozvíte od našeho hosta už v 8 hodin 40 minut. Ornitologové na Světavsku budou dnes a zítra pozorovat a kroužkovat ptáky. Zapojit se může i veřejnost. Akce je součástí Evropského festivalu ptactva. Podrobnosti přidává ornitolog Milan Janoušek.
5: V sobotu to bude akce na rybníce Hvězda u Opatova a potom v neděli menší akce na Lánském rybníce u Svitav. Obě dvě akce začínají zhodně v 9 hodin a nevím, že tam bude nějaké pozorování ptáků, to, co nám příroda umožní, ale budou zde i ukázky kroužkování a některé třeba hry pro děti a podobně.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
6: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Sport. Hokejisté pardubického Dynama po čtvrté za sebou v extralize vyhráli. V sedmém kole porazili Plzeň na svém ledě 4-2. V první třetině zápasu gol nepadl a Západočeši měli lepší pohyb. Od druhé se domácí tým zlepšil a i díky využitým dvěma přesilovkám rozhodl o své výhře. Pokračuje asistent trenéra Pardubic Václav Kočí.
7: Ta první třetina byla taková opatrnější. Myslím, že tam jsme možná táhli za kratší konec. Druhá třetina my jsme zlepšili pohyb, pomohli jsme si těma přesilovými hrama, že jsme otočili zápas a třetí jsme si pohlídali.
2: V dalších zápasech Třinec porazil Litvínov 3-2, Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Hradec zvítězil v Kladně 4-3 po nájezdech, Kometa porazila Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0.
3: Počasí.
2: A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo. Bude jasno. Denní maxima 21 až 24 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio jednička. To znamená mírnou zátěž.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikace dnes na D35 mezi 156. a půltým a 156. a kousek ve směru na Olomouc na D35. Je práce na silnici, levý jízdní pruh je zavřený.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8 hodin skoro 5 minut, přejeme dobré ráno. Tradiční umělecký salon v barokní radnici v Poličce nabízí v těchto dnech ukázky z děl 4 výtvarníků. Podrobnosti přidáme a nabídneme také počasí a písničky, které nestárnou, do zpráv v 8:30. Jaromír Nohavica, Helena Vondráčková, Annie Lennox a nebo Madonna.
8: Dobré ráno a Jan Bamberský.

0: k výškám. Vydali jsme se s Helenou Vondráčkovou písničkově, ale i tak to stačí. Vidíte, představivost máme určitě všichni velikou, takže jsme se mohli vznášet a létat a poslouchat právě tuhle písničku, která nestárne v playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Barokní radnice v Poličce se na pár týdnů proměnila v galerii plnou velkých obrazů. Městské muzeum a galerie tam totiž pořádá už 77. ročník tradičního uměleckého salonu. Tentokrát je věnován polickému rodákovi, výtvarníkovi Martinu Šmídovi a jeho třem hostům. Ve třech výstavních síních jsou k vidění velkoformátové kresby uhlem, pastelem a taky akrylem a především výseče z krajiny a netradiční zátiší. A výstavou reportérku Věru Pavlasovou provedl sám autor.
1: V první místnosti vidíme díla hostů, které jsem se pozval ke spoluúčasti. Jedná se o spolužáky nebo lidi, kteří nějakým způsobem konvenují s tím mým uměním.
2: Tady vidím, že ty obrazy jsou hlavně abstraktní.
1: Některé jsou abstraktní, některé jsou na hranici abstrakce a konkrétna. Můžeme zde vidět jak krajinné motivy nebo instalace do prostoru. První z autorek je Lea Sehnalová ze Svitav. Na zdi pak můžeme vidět hosty z dalekého severu, Jablonce. Nad ní jsou je to Tereza Kleinová a Jarmila Maturová.
2: Pojďme k těm vašim dílům. Některé tady ty obrazy už jsem viděla.
1: Ano, některé ty obrazy jste mohli vidět na světovské výstavě, která proběhla v muzeu a galerii v loňském roce na podzim. A jsou tu i nové přírůstky, nové věci.
2: Které z těch obrazů jsou nové?
1: Například tyto obrázky na levé straně, které zachycují podzimní světlo, atmosféru.
2: Paní Zdenka tady chodí hlavně kolem obrazu Martina Šmída. Co se vám na nich líbí?
3: No, mně se na nich moc líbí, jak se to teď hodí k tomu skoro už podzimnímu období a jak je to tak trošku pochmurný, ale zároveň je to i trošku vlastně veselý, dá se tam najít to i to. Já jsem poprvé se potkala s díly Martina Šmída ve Svitavách na výstavě.
2: Proč jste si na vlastně vaši výstavu pozval právě ty tři umělce, kteří tady vystavují?
1: No tak já si nesmírně vážím toho, že přijali toto pozvání, přijeli z takové dálky a vystavili svá díla. Cením si toho, jakým způsobem nebojácně pracují vlastně s těmito tématy. Vzhledem k jejich věku je to stále svěží a moderní.
2: Výstava výtvarníků v barokní radnici potrvá do konce října. Z Poličky Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Lennox z kapely Eurythmics se procházela po rozbitém skle Walking on a Broken Glass 8 hodin 18 minut. Zveme vás k poslechu našeho odpoledního programu, protože v dnešních Hvězdných návratech oslavíme půlku latiny Jiřího Suchého. Poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou.
1: Počasí.
0: A jestli vyrazíte spíš na procházku, tak tomu bude přímo vyzývat, protože počasí bude slunečné a teplé. Bude jasno, teploty 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 16 až 19 stupňů. Rozptylové podmínky, tak ty budou během dne většinou dobré. Tlak večer zaznamená setrvalý stav a bio dnes bude na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Život plne dál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat. Dokud budu jenom trochu mít.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodů pro chodce. Podrobnosti ve zprávách v 9. Lidé v Hradci Králové můžou v takzvaném participativním rozpočtu vybírat ze 13 návrhů. Město na ně vyčlenilo 10 milionů. Čtvrtinu z nich tvoří dětská hřiště, například na Slezské předměstí, ve Farářství nebo na Novém Hradci Králové. Hlasování o 50 návrzích potrvá do 31. října. V Česku se začínají šířit respirační nemoci. Do ordinací zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Podle lékařů zatím částečně stojí střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Hlavní nápor nemocných praktici teprve čekají s příchodem chladnějšího počasí. Hokejisté pardubického Dynama po čtvrté za sebou v extralize vyhráli. V 7. kole porazili Plzeň na svém ledě 4-2. V první třetině zápasu gól nepadl a Západočeši měli lepší pohyb. Od druhé se domácí tým zlepšil a i díky využitým dvěma přesilovkám rozhodl o svojí výhře. A počasí v pardubickém kraji bude slunečno a teplo. Jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, potom většinou dobré. Tlak se nemění nebo slabě klesne a bio mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Řidiči pozor, do konce listopadu je zavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Řidiči se do areálu dostanou z Komenského ulice u svítání.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A po písničkách, které nestárnou, už bude naším ranním hostem Přemysl Novák, organizátor cyklistického závodu Rovinatá etapa, o kterém v našem vysílání už od včerejška hodně slyšíte.
2: Dobré ráno a Jan Vamberský.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a opět přichází ten správný čas přivítat v našem vysílání ranního hosta. Tentokrát to je Přemysl Novák, který vás přišel pozvat na jednu velmi zajímavou sportovní akci, která se dnes odehraje v Pardubicích. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Tak pojďme rovnou začít tím, co se dnes bude v Pardubicích odehrávat.
1: V Pardubicích dnes odstartuje historicky poprvé premiérová rovinatá letap Czech Republic by Tour de France, což je cyklistický závod na silničních kolech pro úplné amatéry, s myšlenkou takovou, aby si každý mohl vyzkoušet, jaké to je být závodníkem na Tour de France. Jde se tady po běžných komunikacích, které budou po dobu závodu uzavřeny. Máme fanouškovská místa na trati, máme reklamní karavanu, která vlastně ty fanouškovská místa před závodníky objíždí. Máme časomíru stejnou jako na Tour de France. A všechny ty kulisy jsou stejné jako na opravdické Tour a máme samozřejmě vesničku startovní a cílovou, která je umístěna na náměstí Republiky, takže taková malá Tour de France pro amatéry a bude jich skoro 2000.
0: Pánečku, no já jsem se chtěl zrovna zeptat, kolik závodníků, jestli máte nějaké číslo 2000, tak to je opravdu velké číslo. Takže to nebude tedy jenom pro profesionály, nebo budou tam nějací profesionálové na trati?
1: Nějací profesionálové tam budou, ale už spíše vysloužili. Je to opravdu primárně závod pro amatéry, nicméně v tom pelotonu se můžete potkat se Zdeňkem Štybarem, třinásobným nebo trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu, vítězem etapy na Tour de France, bude tam Jan Svor, tak jeden z našich největších cyklistických závodníků, je tam Tomáš Bábek jako náš nejlepší dráhový cyklista a spousta dalších, kteří už třeba nejsou tolik aktivní, ale rádi takhle se s amatéry ještě projedou.
0: Můžu si přinést jakékoliv kolo, nebo musím mít přímo výhradně jenom klasicky silniční, tuším, že se jim říká žiletka, že jo, v vašem slangu.
1: Někdy se jim říká žiletka, silničky, to různé, každopádně to pravidlo je takové, že musíte mít kolo, které je silniční, anebo gravelové, se zahnutými řídítky. Máme dokonce i kategorii takzvanou Heroes, ve které soutěží kola do roku výroby 1993, které musí být osazeny takovými těmi sitičemi, to znamená to řazení na té spodní rámové trubce, musíte mít páskové klipsny a pro tyhle ty vlastně hrdiny, kteří už dneska tolik nezávodí, tak je vypsaná speciální kategorie.
0: No já se přiznám, že jsem přesně takové kolo, které jste popisoval, měl. To bylo moje úplně první, to jsem zdědil po svém strýci, který už z té tří čtvrtky, z té esky vyrostl a přesně měl to ty klipsny, to řazení pěkně na té spodní trubce a byla to paráda. Máte vy takové kolo?
1: Já osobně ne, ale začínal jsem na něm úplně stejně. Myslím si, že naše generace na něm ještě začínala, pak samozřejmě v těch 90. letech jsme všichni přeskočili na horská kola. Dnes je potřeba říct, že silniční cyklistika zažívá takovou renesanci. Spousta lidí, kteří vyrostli právě v 90. letech na horských kolech, začíná objevovat kouzlo silniční cyklistiky, začíná objevovat, jak to kolo krásně jede, že ho nemusí umývat po každé výšce, že jedou dále a na tomhle trendu vlastně jede i vlna toho závodu letap Czech Republic by Tour de France.
0: Takže dnes se může úplně teoreticky stát, že spoustu takových kol uvidíme i na trati.
1: Je to tak, uvidíte jich velkou spoustu, jak těch moderních, tak i některá ta starší.
0: Mě by ještě zajímalo, vy jste říkal na 2000 závodníků, předpokládám, že asi ne všichni se najednou vrhnou na tu trať, tak jak ten závod bude organizačně rozdělený pro těch 2000 závodníků?
1: Z důvodu bezpečnostního, ale zároveň i z důvodu zážitku jsme vlastně závodníky rozdělili do 10 startovních vln, každá bude startovat s rozestupem 3 minuty a každá vlna obsahuje 184 závodníků nebo závodnic. To číslo je zvoleno přesně takto, z toho důvodu, že je to počet závodníků, kteří startují i na té velké Tour de France, to znamená každý ten peloton bude jako jedna skutečná Tour de France.
0: Říká Přemysl Novák, náš dnešní ranní host.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, s Přemyslem Novákem si povídáme o cyklistickém závodě, který není úplně obyčejným závodem, bude probíhat dnes v Pardubicích, tak pojďme rovnou na start, v kolik závod začne, ono už to bude vlastně za chvíli.
1: Závod odstartuje v 10 hodin a 30 minut a každé 3 minuty vystartuje 200 závodníků, poslední startovní vlna, kterých máme 10, startuje v 10 hodin a 57 minut.
0: A kudy vlastně povede trať?
1: Celá trasa měří 111 kilometrů a vede vlastně na východ od Pardubic. Má úplně minimální převýšení, nějakých 300 metrů, opravdu tam není skoro žádný kopec, proto ji nazýváme rovinatou etapou a vede směrem na Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Jelení, až skoro k Chocni a potom zpátky zase přes Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Vysoké Chvojno do Holic a z Holic zase přes Dašice a Drozdice a Nemošice zpět na náměstí Republiky v Pardubicích. Kde je cíl.
0: Takže kdo tohleto okolí nezná, tak případně, když dnes skočí do sedla, tak to určitě pozná, bude mít samozřejmě možnost se třeba i kochat. Je to nějak jako speciálně na čas? Počítáte s tím, že padnou nějaké amatérské rekordy?
1: Většina těch účastníků to jede jako zážitek, který není daný jenom tou uzavřenou tratí pro automobily, ale i tím, že ve vesnicích máme několik fanpointů, konkrétně 12, kde opravdu místní lidé závodníkům fandí a to je ta největší atmosféra. Ale samozřejmě ta první třetina toho startovního pole, řekl bych, jsou opravdu namotivovaní amatéři, kteří pojedou velmi rychle. A my očekáváme příjezd vlastně prvního závodníka do cíle kolem 12 hodin a 45 minut, což je průměrná rychlost na úrovni 50 km. Za hodinu, takže opravdu to nebude pomalý závod.
0: To rozhodně ne. Už vlastně někdy od včerejšího dopoledne byla k vidění různá omezení a připravené zábory, tak pojďme teď k tomu, co se bude týkat hlavně řidičů a třeba i obyvatel Pardubic a dalších obcí a měst, kterými se závod pojede, tak jaká budou dopravní omezení?
1: Konkrétně v Pardubicích ta omezení budou nejvíce okolo právě náměstí Republiky a Sukovy třídy, to zejména na tom odjezdu, to znamená zhruba od

0: těch 10 hodin počítejte s tím, že bude stížený průjezd anebo bude doprava zastavována. Nicméně potom, jak se ten závod odstartuje, závodníci kolem 11. opustí vlastně oblast Pardubic směrem na Dašice, tak Pardubice budou vesměs normálně průjezdné a další omezení tady v Pardubicích započne až zhruba kolem té 12:30, kdy se závodníci zase začnou vracet zpátky do města a potrvá zhruba do 4 hodin. A na té trase jsou pak komunikace uzavírány postupně, vždycky jenom na ten průjezd závodníků a zhruba počítejte od těch 10:30 právě do té 4:00 podle toho, kde přesně se ty závodníci zrovna budou pohybovat. Veškeré informace o omezeních, když tak najdou posluchači na internetových stránkách závodu www.letape.cz.
1: Tak ono blíží se 9:00 dopolední, tak pojďme jenom ještě tady v rychlosti říct, kterým závodem tady konkrétně ta dnešní velkolepá cyklistická slavnost startuje.
0: Už za malou chvíli vlastně vypukne takzvaná Decathlon Family Ride, což tady není závod, je to taková spanilá jízda na 3 kilometry pro úplně každého, můžou se zúčastnit děti na malých kolech, babičky, dědové na elektrokolech. Cílem je vlastně přiblížit tu atmosféru startu a cíle i těm úplně nejmenším anebo právě starším závodníkům, pro které třeba už je ta trasa 110 km příliš dlouhá. Pojede se za asistence městské policie. Celé to bude trvat maximálně 30 minut. No a potom kolem té 10:00 už se začnou řadit závodníci do toho velkého závodu, který tady odstartuje ještě jednou v 10:30 z Pardubického náměstí Republiky.
1: Říká Přemysl Novák. Tak pane Nováku, děkujeme za to, že jste dorazil. Přejeme, aby všichni zdárně dorazili do cíle bez jakéhokoliv karambolu a těšíme se třeba zase na další ročník, který uspořádáte tady v Pardubicích.
0: Děkujeme.

Jaký to je, zpívala Eva Farná v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Mimochodem, dnes je také Den architektury v roce 2026 a dnes můžete zažít procházku s názvem Sídliště naše bydliště, a to od 9 hodin. Sraz je v Pardubicích v ulici Boženy Němcové před domem číslo 616. Bude to komentovaná prohlídka zaměřená na proměny kolektivního bydlení, historii panelových sídlišť a jejich také urbanismus, a provázet bude městská architektka Martina Pešlová. A Jan Vamberský přeje hezkou sobotu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Odborná studie má určit možné úpravy ulice Kosmonautů v pardubických Polabinách. Na veřejné budově v Lázních Bohdaneč staví fotovoltaickou elektrárnu. Začíná sezona respiračních nemocí, lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo. Jasno, denní maxima do 24 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, krásné slunné sobotní dopoledne z Pardubic. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodu pro chodce. Studie má ukázat, jak by se tahle místa mohla v budoucnu upravit.
2: Jednou z možností je kruhový objezd na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Studie počítá i s přesunem jedné ze zastávek, úpravou křížení s ulicí Karla Šípka nebo změnami u přechodu pro chodce. Navrhuje také další parkovací místa a obnovu stromořadí podél ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní utratí 2,5 milionu korun. Větší část uhradí z dotace. Od solární elektrárny si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a tím úspory provozních nákladů.
3: Fotovoltaická elektrárna s výkonem 57 kW-peak bude podle informací radnice zásobovat elektřinou celou sportovní halu a taky školní kuchyni a jídelnu. Přebytky energie plánuje město sdílet i s dalšími budovami, které má v majetku. V létě by mohly solární panely pohánět i vodní fontány na náměstí. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy ráno je zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
4: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti něm můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
4: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
6: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
4: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Sport. Nejvyšší basketbalová soutěž mužů pokračuje 4 zápasy 5. kola. Neporažené Pardubice budou hrát podruhé v tomto ročníku doma, kde nastoupí o 17:30 proti Ostravě.
7: Východočeši jsou v tabulce na 2. místě jen o skóre za Slávií. Vyhráli všechny 4 zápasy, naposledy na palubovce Písku. Daří se ale i Ostravě. Ta vyhrála 3x, prohrála jen na palubovce Olomoucka rozdílem jediného bodu. Utkání začíná v hale Dašická v 17 hodin a 30 minut. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A před námi je slunečný a teplý den, bude jasno. V pardubickém kraji teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Na horách naměříte 16 až 19. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jak už víte z našeho vysílání, cyklistický závod L'Étape Republic by Tour de France omezí dnes dopravu v Pardubicích a okolí. V krajském městě to bude nejvíc okolo náměstí Republiky a Sukovy třídy. Od 10 hodin tam bude snížený průjezd a dál kolem 11. opustí peloton Pardubice a pojede po trase Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Jelení až skoro Kocni. Zpátky pak zase přes Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Vysoké Chvojno u Holic, přes Dašice, Roznice, Nemošice a dál do Pardubic. Takže postupně se budou uzavírat komunikace na trase závodu. A ještě doplním, že kolem 12:30 se budou závodníci vracet, ti nejlepší, a v Pardubicích budou uzavírky až do 16 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametysty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho štíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokládají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, dobré to i těm místním pak připomíná, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoologický chrám pro ta zvířata, jako nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková Veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam pisty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba 1 m x 1 m, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikviím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayrivank.
3: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzku a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled

0: Lásky, která se má otevřít všem potřebným, jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
1: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
0: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
1: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
0: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
1: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
0: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
1: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
0: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
1: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
0: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu, tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane. Abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zdá po nás, zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: tak to je ona.
1: Ono.
0: On? Obraz Doriana Gaye. Teda Greje, pardon.
1: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
0: Also can't believe it.
1: Kniha od jednoho hodně, hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
2: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
1: novou adaptaci světoznámého románu
2: Dorian.
1: Od 3. října na Malé scéně.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Deset hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Na zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku obnovili spojovací chudbu do kostela. Opravovaný úsek Gočárova okruhu v sousedním Hradci Králové bude na konci týdne bez omezení a v plném provozu. Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat míň studentů. A nás dnes na východě Čech čeká slunečno, jasno a teploty až 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Řemeslníci dokončili obnovu spojovací chodby ze zámku do kostela, a to ve Slatiňanech na Chrudimsku. Postavená byla ve druhé polovině 19. století a sloužila jako přístup do panské oratoře. Chodba nebude součástí běžného prohlídkového okruhu. Pro návštěvníky má být otevřená jenom při mimořádných příležitostech. Stavba měla zásadně narušenou statiku, popsal důvod opravy slatiňanský kastelán Jaroslav Bušta.
6: Tady byl jeden uhnilý trám, nosný trám té konstrukce, on je to takový rámový nosník, takže hrozilo vlastně statické selhání jedné části. No a druhým problémem byl náklon té chodby. Tu konstrukci bylo nutno zesílit.
4: Na konci týdne se řidičům znovu otevře opravovaný úsek Gočárova okruhu v sousedním Hradci Králové. Omezení na silnici 31 tak definitivně končí.
7: Stavbaři na silnici první třídy momentálně dokončují pokládku finální asfaltové vrstvy v levých jízdních pruzích. Následovat bude už jenom dokončení dopravního značení a kompletní odstranění dopravního omezení. Řidiči by při průjezdu zmíněným úsekem měli jezdit opatrně. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
4: Klitzperovo divadlo v sousedním Hradci Králové si v pondělí připomene 90. výročí narození bývalého prezidenta, dramatika a disidenta Václava Havla vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Uskuteční se od 17 hodin na letní scéně. Součástí bude položení květin a přečtení textu Václava Havla. Letní scéna bude přístupná po celé odpoledne a večer, taky pro individuální vzpomínku. Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Podle České konference rektorů je důvodem dlouhodobé podfinancování. Kritický má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
8: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
4: Ministr školství Robert Plaka za ANO řekl, že o podfinancování ví a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí s vládou.
5: Počasí.
4: Na východě Čech bude slunečno a teplo, jasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr slabý, rozptylové podmínky, během dne většinou dobré, tlak slabě až mírně klesne. Bio dneska jednička, to je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Osobní auto narazilo do železniční závory. Je to Svitavsko u Opatovce silnice 439.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína. Krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to

0: tom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože vrabečkové a stíkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
1: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
0: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
1: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
0: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
1: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
0: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
1: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
0: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
1: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
0: Základnu jsme obrousili do hladká a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
1: Destičky jsou základně přilepené, vidím tady také svorky.
0: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
1: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
0: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
1: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
0: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
2: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavy dokončují výstavbu parkoviště v rekreačním areálu Brand. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Chodceň a její obchodní akademie má opravenou část budovy na Tyršově náměstí. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy s Petrou Beránkovou. Vítám vás. Rozsáhlé opravy části obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni skončily. Investice za 23 milionů vyřešila dlouhodobě nevyhovující technický stav přístavby. Přinesla modernizaci technického zázemí a zlepšila podmínky pro výuku. Novinkou je bezbariérový přístup. Investorem zřizovatel školy Pardubický kraj.
3: Obchodní akademii čekají výhledově další opravy. Hejtmanství plánuje do budoucna obnovit fasádu na historické budově na Tyršově náměstí v centru města. Na hlavní budově v ulici TG Masaryka bude nutné řešit vlhkost a na odloučeném pracovišti školy ve Vysokomícké ulici chce zateplit budovu C. Tady už povolení má, chybí ale peníze. Schocně Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Svitavy modernizují zázemí v rekreační lokalitě Brand. Hlavní změnou bude nové parkoviště, které rozšíří kapacitu toho stávajícího, vysvětluje ředitel městské společnosti Sportes Bronislav Olšán.
4: Dochází tam k vybudování nových 40 parkovacích míst. Došlo k opravě komunikace vedoucí do této zóny k restauraci Plechárna. Parkoviště bude zprovozněno v průběhu měsíce listopadu.
1: Safari Park Dvůr Králové nad Labem zítra ukončí provoz areálu afrického a lvího safari, ve kterých návštěvníci projíždějí auty, autobusy a takzvanými Afrika Traky mezi volně žijícími zvířaty. Důvodem je podle zoo příchod chladnějšího počasí. Od pondělí pak začne platit ceník zimní sezóny do pěší části zahrady a zkrátí se otevírací doba. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
1: Nemocných bude v následujících týdnech asi přibývat, chřipková epidemie pak začíná obvykle ke konci roku.
2: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká slunečno a teplo. Bude jasno, nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia, na horách pak naměříte 16 až 19. Vítr slabý, rozptylové podmínky teď už většinou dobré, tlak slabý až mírně klesne a biojednička. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už víte z našeho vysílání, cyklistický závod Letáp Czech Republic by Tour de France právě omezuje dopravu nejenom v Pardubicích. Po 10. hodině až do 11:15 řidiči neprojedou přes Sukovu třídu náměstí Republiky dál ulicemi Jánova, Bubeníkova, Štrosova, Dašická a Staročernská. A po průjezdu závodníků se budou silnice postupně otevírat. Ale samozřejmě ten problém nastane na trase, což budou Dašice, Holice, Borohrádek, Horní Jelení až skoro Chocni, zpátky potom přes Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Vysoké Chvojno u Holic, Dašice, Drozdice, Nemošice. A pak se vrátí do Pardubic, ti nejlepší, kolem 12:30. Budou se vracet a v Pardubicích budou uzavírky až do 16 hodin. Ať se závodníkům daří a vyjeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
6: Krásný.
1: krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu přeje Zdena Kabourková a i dnes doufám, že budete i tuto hodinu trávit s námi a hlavně, že si s námi připravíte sobotní oběd. Tentokrát jsme se opět po čase rozhodli, že si dáme rybu, abych byla konkrétní, tak budeme podávat tresku, což je velmi zdravá a výživná ryba. Pokud držíte dietu, tak to určitě víte. 100 gramů masa obsahuje jen asi 7 desetin gramů tuku. Ovšem, co je podle mne ještě důležitější, je, že je treska skvělým zdrojem bílkovin, které tělo potřebuje pro růst a obnovu svalů. No a to potřebujeme určitě všichni. No a navíc nám chutná a to už je hodně pádný důvod pro to, abychom si ji dělali častěji. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Zapečená treska s bramborami, to je recept pro dnešní den. A co byste měli mít po ruce, pokud budete vařit s námi? 700 gramů filetu tresky, 400 gramů brambor, 300 gramů sherry rajčat, 90 gramů zelených oliv, 2 šalotky, 60 ml bílého vína, olivový olej, česnek, sůl, 2 snídky tymiánu, čerstvou petrželku, citron a ještě pepř. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Tak dnes si přijdou na své všichni. Bude to pestré. Nabídneme vám srnčí raků s hříbky a karotkou, ale taky si upečeme výborný švestkový koláč. Zahřejeme se rosolkou ze šípků. No, i když dnes to asi moc potřebovat nebudeme, ale i tak, no, kapička neuškodí. A taky poradíme, jak správně připravit sirup z aronie, šípku nebo rakitníku a ten se bude určitě brzy hodit. Tak taková je dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí. Medicine man.

0: Recept pro dnešní den.
1: Zapečená treska s bramborami je recept pro dnešní den. Dnes je to velmi jednoduché, poprvé řeknu, jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Brambory oloupeme a nakrájíme na tenká kolečka. V míse smícháme rozpůlená rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, 2 lžíce oleje, prolisovaný česnek a tymián. Tuhle tu směs osolíme a opepříme a spolu s bramborami vložíme do zapékací nádoby. Tresku osušíme kuchyňskou utěrkou a položíme na tu zeleninovou směs. Každý kousek ryby ještě potřeme olejem a dochutíme solí a pepřem. Pečeme asi tak 25 minut a uzdobíme nakonec nakrájenou petrželkou a navrch ještě pak dáme, až budete podávat, trošku citronu.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve,

0: Když teď řeknu, že už máme podzim, tak vás rozhodně nijak nepřekvapím, i když uznávám, že to ani dnes tak nevypadá, ale nebude to trvat dlouho a začne se ochlazovat. Ovšem nás to rozhodně nezaskočí, protože budeme připraveni a tak se vyhneme nachlazení. Co říkáte tomu zkusit prevenci v podobě toho nejzdravějšího z přírody, tak jako to dělali naši předkové a dělá to dodnes i bylinkářka Radka Svatošová. Podle ní jsou velmi účinné syrupy z aronie, šípku nebo rakitníku a všechny tyto plody jsou nabité vitamíny. Kolegyně Jitka Slezáková tedy požádala o přesný návod, jak na to.
1: Já jsem si obecně na ty syrupy našla takovej svůj úplně nejjednodušší způsob, který používám vlastně na většinu bylinek, ale i na většinu drobného ovoce, protože jako za mě není třeba vymýšlet složitosti. Mm-hmm. A u toho ovoce to je vlastně tak, že prolisuju ho, abych vymačkala šťávu. Mám na to takový ruční obyčejný strojek, takže všechny odšťavňovače a takové ty velké náročné přístroje jsem vlastně odložila stranou.
2: Aha, takže to máš jednodušší.
1: No, jednodušší spíš na údržbu, ale já hlavně nemám moc tu velkou techniku ráda. Za mě je to zatím to nejlepší, co jsem našla, ale občas volím i ten úplně tradiční způsob, že ty kuličky prostě pomačkám a vyždím mu přes utěrku tu šťávu, přes vyvařenou utěrku. No a když máme tu šťávu, tak většinou používám ten poměr litr šťávy, kilo cukru. Citron tam nedávám, nicméně přidávám většinou právě na tohle množství tak malou špetku kyseliny citronové. A to i proto, že ona je nejenom skvělým konzervantem, ale i doladí barvu toho syrupu, on je pak takový hezčí. Když bychom používali nějaké takovéto dávkování, tak většinou teda na ten litr tekutiny, kilo cukru používám třeba 2 gramy kyseliny citronové. Ale já většinou spíš ochutnávám a když se mě ten syrup zdá tak jako sladký, kyselý, tak akorát, tak už nepřidávám.
2: Dobře, už to máme skoro hotové, jen zbývá zahřát.
1: Tak, my jsme vlastně dali do velkého hrnce teďka tu vylisovanou šťávu, přidali jsme tam cukr, přidali jsme tam trošičku té kyseliny citronové, která ale nemusí být, pokud někdo nechce. A teďka to společně přivedeme k varu, pár minut provaříme a sbíráme pěnu. Spousta lidí má strach u těchhle z těch syrupů za tepla, že ztratí vitamíny.
2: Přesně, to bych se hned ptala na to.
1: Oni maximálně ztratí nějaký ten vitamin C, ale všechny ty ostatní látky tam zůstanou zachované, takže já se toho nebojím. A naopak u těchhle z těch syrupů fakt mám jistotu, že vydrží minimálně do té další sezóny, a to i v teple, jo, že jsou opravdu dobře zakonzervované. Mm. Takže my to takhle provaříme, sbíráme pěnu. Tu pěnu teda nevyhazuju, tu rovnou zaliju vodou a vypijeme to jako takovej rychlej syrup vlastně. No a potom nalijeme do lahví, které předem můžeme nějak vypařit, anebo já je už jenom vlastně proplachuju alkoholem. Používám klidně obyčejný rum a nebo nějaké levné lihoviny. Tu lahev propláchnu, nakapu ještě do víčka ten alkohol, aby se nám to opravdu neskazilo. A jak říkám, tenhle syrup vydrží v teple potom velmi dobře zakonzervovaným, připraveným.
2: A to si zrovna vzpomínám, když tady byla Jana Baboráková, tak volala paní posluchačka, říkala to samé, že ten rum navrch lehce, že ta konzervace je potom výborná.
1: Tak a dá tomu i trošičku tu vůni a chuť.
0: Tak to byly dobré rady a tipy bylinkářky Radky Svatošové a aby toho nebylo málo, tak ještě jeden tip přidáme za chvíli a sice recept na rosolku ze šípků. Tu si tady ochutnáme už za chvíli.

0: Když se řekne babí léto, každý ví, o jakém období se hovoří. Teď se ale dozvíme, kde se vzalo toto pojmenování. Navíc jeden ze symbolů podzimu, šípky, využijí Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření v dalším z receptů našich babiček na rosolku ze šípků, jak už jsem před chvílí slibovala.
1: V našem povídání o kuchyni našich babiček si dnes něco řekneme o babím létě.
2: Proč se mu říká babí? Když se podíváme do naší historie, vysvětlení najdeme několik. Které je to správné, zatím nikdo neřekl. Všechna vycházejí z lidové pověrčivosti, jejíž kořeny sahají až do pohanských dob.
1: Právě těm je nejbližší vysvětlení, že babí léto může mít původ v pohanských rituálech oslavujících bohyni stáří. Nejvíce rozšířený je ale výklad, že název pochází od jedných pavučin, které na podzim létají vzduchem. Tyhle pavučiny, které splétají drobní pavouci, připomínají stříbrné vlasy starých žen a odtud tedy název babí. V některých slovanských jazycích se tyhle pavučiny přímo označují jako babské vlasy. Lidová víra ta šla ještě dál. Pavučiny létající vzduchem měly symbolizovat přítomnost čarodejnic, které byly v tomto období podle pověr najímány. Pokud se pavučina zapletla do vlasu mladé dívky, lidé věřili, že se brzy provdá. V dobách našich babiček se tomuto období taky říkalo podjeseň nebo taky léto svatého Václava, protože svátek tohoto světce do tohoto období spadá. V každém případě je babí léto zakončením teplého období hospodářského roku, obdobím, kdy se příroda začíná připravovat na zimu. Dozrávají poslední plody ostružin, ořechů, jablek a hrušek a toho naše babičky využívaly k přípravě zásob na dlouhou a studenou zimu.
2: Sušily se také křížaly, zavařovaly marmelády a nakládaly rosolky a šňapsy. A starý recept na výbornou rosolku ze šípků dnes přidáme z pojízeří.
1: Budeme potřebovat 1 kilo šípku, kousek z kořice, 4 hřebíčky, 4 lžíce rozinek, 3 litry pálenky z jablek, půl kila cukru a 2 litry vody. Šípky očistíme, odkrojíme stopky a okvětí, přidáme rozinky z kořici, hřebíčky a nové koření. Zalijeme alkoholem a necháme 14 dní odstát v teple, nejlépe na slunci. Mezitím rozpustíme cukr ve vodě, scedíme nálev ze šípku, smícháme s cukerným roztokem, nalijeme do lahví a uložíme v chladnu.
0: Tak to byl tedy recept na rosolku ze šípků. Mimochodem, když zalistujete ve starých bylinkářských knihách, zjistíte, že nejčastěji se doporučovaly proti chřipce, nachlazení a zánětům dýchacích cest. Využití šípku je ale mnohem širší. Pomáhá řešit problémy s močovými cestami, ledvinovými a žlučovými kameny, zadržováním tekutin i vysokým cholesterolem. Tak to byl ještě takový dodatek k tématu šípky a teď už pojďme k dnešnímu vaření. Dnes si připravujeme zapečenou tresku s bramborami. Jak na to? Troubu předehřejeme na 200 stupňů Celsia, brambory oloupeme, nakrájíme na tenká kolečka a v míse smícháme rozpůlená rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, 2 lžíce oleje, prolisovaný česnek a tymián. Směs osolíme a opepříme a spolu s bramborami vložíme do zapékací nádoby. Tresku už jen osušíme kuchyňskou utěrkou a položíme na zeleninovou směs. Každý kousek ryby potřeme zbylým olejem, dochutíme solí, pepřem a pečeme. Před podáváním ještě dozdobíme nakrájenou petrželkou a navrch dáme kousek citronu.

0: Dnes budeme podávat zapečenou tresku s bramborami. Já doufám, že i dnes jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. Mimochodem, pokud jste koupili té tresky víc a nevíte, co s ní, zkuste jednoduchou pomazánku. Potřebujete na ní 200 gramů filé z tresky, které musíme podusit na malém množství vody a nechat vychladnout. Pak přidáme šalotku, očištěnou a nakrájenou na jemné kostičky. V míse vidličkou filé rozmačkáme, osolíme, opepříme, přidáme 2 lžíce bílého jogurtu, šalotku a trochu citronové šťávy. Dáme vychladit a můžeme servírovat s pečivem. Tak to byl tip, který by se mohl hodit. A teď tu mám ještě jeden, ten se bude hodit vám, kteří jste byli v lese a přinesli jste si hříbky, protože Jiří Michl a David Vejdělek nám teď nabídnou srnčí ragu z hříbky, karotkou a k tomu šťouchané brambory. Tak se do toho dáme a začneme výběrem masa. Takže co budeme potřebovat?
1: Tak je to srnčí plec, nakrájená na kostky, k tomu kořenová zelenina, protože to se dělá jako základ.
2: A to se dívám, že tady to pan Jiří tam krájí právě teď na malé kostičky, jak se tak dívám. No toho musíte nakrájet poměrně hodně, já myslím, že tohle musí být hodně žádané.
1: Určitě, tak hodně zeleniny, masa a hub.
2: Takže vy jste říkal, takže tady máme maso, máme tady tu zeleninku a houby, to znamená jaké?
1: Houby asi nějaký hříbky, když jsou čerství, tak nejlepší. A víno červený, na zvěřinu určitě.
2: Pane Jiří, maso je pokrájené, zeleninku už máte pokrájenou taky.
3: Udělám základ, pořádný z kořenový zeleniny, že rozpálím nejlepší sádlo, takže odestujeme tu zeleninu, připravíme si ještě cibuli, kterou nakrájíme, tu potom přidám, až se ta zelenina trošku odestuje, chytne barvu. A potom pak tam hodím to maso.
2: Takže pak teprve. Já jsem si myslela, že ho tam dáváte, aby se jako zatáhlo, jak se říká.
3: Toho tam dáme, ale s tím základem pak až ke konci.
2: Tak a teď mi řekněte, to budete dělat všechno na plotně, nebo tohle to můžeme dělat i v troubě?
1: Tak základ se dá dělat i v troubě, ale já to většinou dělám na plotně, hrnci, klasika prostě. Jsem zvyklý takhle.
2: No tak my si počkáme, až tam dáte to maso necháte zatáhnout na té zelení, jak jste říkali, ze všech stran. Jak dlouho se dělá taková srnčí plec?
1: Tak je to podle kusu, když je to něco mladšího, tak do hodinky hotový, pak třeba hodinu a půl maximálně.
2: Co s tím, když je to teď takhle krásně zatažené?
3: Tak hlavně ochutit, že divoký koření, bobkový list, nový koření, celý pepř, trošku jalovce dáváme taky, trošku protlaku.
2: Tak, vy jste tam něco přidával?
1: A tymián ještě čerstvý, když je, tak nejlepší.
2: No tak, ale to všechno krásně zavoní. Tak ještě tam dáte ten protlak. No, vůně nádherná.
3: No jo, krásně voní.
2: Kdy ty hříbky?
3: Ty hříbky uvaříme zvlášť.
2: Tak dobře, tak ty tam dávat nebudem, to jsem předbíhala. Já jsem se dívala, že je tady máte, tak to ještě ne. Tak když to máme teď všechno takhle, předpokládám, že teď už to zalijeme teď tím vínem?
1: Určitě, ale já dávám víno už do základu. Místo vody dávám vývar nějaký, nebo vodu a víno červený. Aby se to v tom už jako by dusilo, aby to mělo tu správnou chuť.
2: Teď mi řekněte, jak moc se to musí zalít? A to asi by nemělo být úplně zakryté.
3: Stačí tak, aby to bylo tak, aby to maso bylo ponořené a aby se to jen převalovalo.
2: No, ono se nám to převaluje na té zelenince. Ta zeleninka je taková krásně zlatavá. Vy se tak hezky usmíváte, vy to máte rád.
3: Mám to rád. Já i rád to dělám.
2: Je to na vás vidět. Tak každopádně, až to maso změkne, což samozřejmě tak dlouho s posluchači čekat nemůžeme. Vy už jste vlastně pár porcí připravili zvlášť, takže až to maso změkne, co s tím? Co s tím budete dělat teď?
1: Pak si uděláme zásmažku, takovou tmavší, takže to zahustíme a dochutíme.
2: Co ještě?
1: No, jak jsem říkal, jalovec, tak ten už je v tom základě. Tymián, sůl, pepř, podle potřeby, no, aby to bylo dobrý a hlavně víno, že jo.
2: Mě řekněte, vlastně teď tam máme stále tu zeleninu, ona je teda rozvařená, ale stále má takovou tu konzistenci, že tam vidíme trošku ty kousky. Necháváme to v téhleté konzistenci, nebo to budete třeba nějak pasírovat?
3: My to necháváme v té konzistenci, v tom ragu s těma hříbkama, ideální.
2: Tak to se mně líbí, že jste říkali, protože to je úplně něco jiného. No ale já pořád čekám na ty hříbky, takže ty tam dáme kdy?
3: Hříbky, já bych je uvařil zvlášť, pak bych to tam dal i s tím vývarem, až to bude hotový.
2: Už úplně ke konci?
1: Tak, nakonec a pak jenom zavařit s tím.
2: A vy k tomu dáváte ještě? ještě šťouchané brambory s bylinkami, takže normálně klasicky uvaříte brambory.
1: A smaženou cibulku ještě, osmažíme na másle a přidáme tam čerstvé bylinky, rozmarín, tymián.
2: Máte rádi bylinky?
1: Máme, děláme hodně na bylinkách.
2: Každopádně, když to pak takhle hezky podáváte, je to tedy srnčí ragu s hříbky a karotkou, šťouchané brambory s bylinkami, ono, vy tam máte zdůrazněnou tu karotku, takže to je asi takové trošku sladší.
3: Je to trošku sladší, ale vůbec to nevadí.

0: Zapečenou tresku s bramborami budeme dnes podávat. Do třetice všeho dobrého zopakuji, jak na to. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, brambory oloupeme, nakrájíme na kolečka, v míse smícháme rozpůlaná rajčátka, olivy, jemně pokrájené šalotky, víno, dvě lžice oleje, prolisovaný česnek a tymián. Směs osolíme, opepříme a spolu s bramborami tedy vložíme do zapékací nádoby. Tresku osušíme, položíme na zeleninovou směs, dáme ještě olej navrch, dochutíme solí, pepřem a pečeme. A jak jsme říkali, až budete podávat, dozdobte nakrájenou petrželkou a dejte i kousek citrónu. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A co si dáme teď? No, teď uděláme radost vám, kteří jste na sladké a máte rádi švestky. Tak jako paní Mirka Kuncmanová. Ta umí vynikající smetanový koláč se švestkami. A o ten recept se s námi teď podělí, takže co budeme potřebovat?
1: Tak si připravíme 3 celá vejce, 2 deci cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 deci hladké mouky, 2 deci polohrubé mouky, 1 deci oleje, 3 decilitry zakysané smetany, 2 lžíce rumu, 1 kypřící prášek do pečiva, eventuálně mléko podle potřeby, a dále budeme potřebovat samozřejmě ty švestky, asi tak 1 kilo vypeckovaných švestek, hrst mandlových lupínků a 1 kávovou lžičku mleté skořice. No a také samozřejmě sádlo a hrubou mouku na vymazání a vysypání plechu a nebo pečící papír. Vejce, cukr a vanilkový cukr šleháme do husté pěny. Potom přidáme ostatní suroviny a dobře promícháme. Zdá-li se nám těsto příliš husté, naředíme ho trochou mléka. Připravené těsto nalijeme do sádla vymazaného a hrubou moukou vysypaného plechu s vyšším okrajem, nebo plech vyložíme pečicím papírem, jak jsme říkali. Povrch koláče poklademe půlkami švestek, které posypeme skořicí a mandlovými lupínky. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme zhruba 35 až 40 minut, až jsou mandlové lupínky krásně růžové. Prochadlý koláč bohatě posypeme moučkovým cukrem a nakrájíme na řezy. Před podáváním můžeme koláč pokapat zakysanou smetanou. Ta celková doba přípravy je zhruba 1,5 hodinku a máme z toho jeden koláč na plech nebo 2 koláče do té koláčové formy. Já jsem ještě chtěla říct, že místo těch švestek můžeme vlastně

0: použít jakékoliv ovoce, ať jsou to jablka, rybí, prostě cokoliv, meruňky.
1: Tak věřím, že si říkáte, že byste to mohli vyzkoušet. Já vám ty suroviny přece jenom ještě jednou zopakuji. Na smetanový koláč se švestkami potřebujete 3 celá vejce, 2 decilitry cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 2 decilitry hladké mouky, 2 decilitry polohrubé mouky, decilitr oleje, pak 3 decilitry zakysané smetany, 2 lžíce rumu, kypřící prášek do pečiva, eventuálně mléko podle potřeby, pak taky kilogram vypeckovaných švestek, hrst mandlových lupínků a ještě kávovou lžičku mleté skořice. Pak taky budete potřebovat sádlo a hrubou mouku, to na vymazání a vysypání plechu nebo pečicí papír.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd, dnes tedy zapečenou tresku s bramborami. Pokud jste začali vařit jako my krátce po 11. hodině, budete mít za chvíli hotovo, tak rychle si ještě poznamenejte suroviny na příští týden. To si uděláme dýňové risotto. A to proto, protože dýňová sezóna vrcholí a v podstatě k dostání jsou dýně všude. A to i dýně Hokkaido. A přesně tu my budeme potřebovat. 1 kg dýně Hokkaido, pak 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibuli, sůl, pepř, olivový olej a petrželku hladkolistou. No a sýr necháme na vás, jaký máte rádi. Někdo doporučuje dokonce i kozí, tak, ale je to na vás. Takže dýně Hokkaido kilogram, 350 gramů rýže arborio, česnek, 250 ml bílého vína, půl litru kuřecího vývaru, cibule, sůl, pepř, olivový olej a ještě petržel hladkolistá. Tak teď už jen kontrola. Dýně, rýže, česnek, víno, vývar, kuřecí, cibule, sůl, pepř, olivový olej a ještě petrželku budete potřebovat. Příští týden, pokud budete vařit s námi a pokud si s námi připravíte dýňové risotto. Tak, suroviny máme na příští týden, není jich mnoho. Uvařeno máme, takže budeme podávat, takže zbývá už jediné. Od Zdeny Kabourkové přání samozřejmě, tak tedy přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Odborná studie má určit možné úpravy ulice Kosmonautů v pardubických Polabinách. Hřebeny Krkonoš kvůli změně klimatu zarůstají. Zpráva Krkonošského národního parku hledá možnosti, jak tento problém řešit. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. A odpoledne bude slunečné a jasné, teploty až 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodu pro chodce. Studie má ukázat, jak by se tato místa mohla v budoucnu upravit.
2: Jednou z možností je kruhový objezd na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Studie počítá i s přesunem jedné ze zastávek, úpravou křížení s ulicí Karla Šípka nebo změnami u přechodu pro chodce. Navrhuje také další parkovací místa a obnovu stromořadí podél ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Ve Slatiňanech začala omezení kvůli rozšíření kanalizace. Novou síť stavbaři budují v místní části Kunčí. Průjezd přes obec je proto uzavřený. Zakázka za 30 milionů korun by měla být hotová příští rok. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou floru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastiňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
1: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
4: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
4: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
6: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
4: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečné, bude jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 16 až 19. Povane jen slabý jihovýchodní vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor na dopravní omezení kvůli cyklistickému závodu. Omezená doprava u Holic, u Velin, Borohrádku, Horního i Dolního Jelení nebo třeba u újezdu u Chocně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Teď jsou přesně 4 minuty popolední, přejeme vám dobrou chuť k sobotnímu obědu. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a jako vždy startujeme písničkami od srdce.
0: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Je přesně 8 minut popolední, až do 13. hodiny budeme hrát na vaše přání. Pokud máte jasno, jakou píseň byste v našem vysílání rádi slyšeli, tak nám určitě zavolejte na číslo 726 46 48 48 a nebo napište buď SMSku na číslo 90 01 04 a nebo e-mail na studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Tak to byla Věra Špidarová v sobotních poledních písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a připraven už je Jiří Schellinger, Simsalabim, další píseň na vaše přání, kterou posíláme paní Božence.

Za 5 minut bude půl jedné a o další písničku od srdce se postará Petr Spálený, kterého posíláme do Hradce nad Svitavou pro Julii, Tondu a Lenku a jejich babičce s dědou do Svitav.

A tady už je americká rocková skupina Blondie a jeden z jejich největších hitů z roku 1999, Maria, který paní Zdena posílá všem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

sobotní polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Připravena už je další a k ní i další e-mail, který přišel na studio.pardubice@rozhlas.cz a v něm se píše: včera oslavil krásných 70 let pan Jan Metelka z Horního Jelení. Je to moc hodný, milý a klidný manžel, tatínek, dědeček a v neposlední řadě i skvělý kamarád. A tak bych mu chtěla nechat zahrát písničku a popřát, ať je především zdravý, šťastný a užívá si podzim života, tak jak si přeje on sám. A taky moc rádi cestujeme a tak, ať se nám ještě spolu poštěstí vyrazit do dálek a prožít krásné zážitky. To vše a ještě mnohem víc přeje za celou velkou rodinu milující manželka Jitka. Tak se mi

Za 10 minut bude 13 hodin, před námi úplně poslední písnička od srdce, která poletí do Linhartic pro pana Bohumila Ševčíka k dnešnímu svátku se vzkazem. Přejeme, ať se dnes směješ a do večera splní se vše, co si přeješ. Všechno nejlepší přejí manželka Lída a Haničky.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Na veřejné budově v Lázní Bohdaneč staví fotovoltaickou elektrárnu. Stavba obchvatu Rychnova nad Kněžnou by mohla začít příští rok. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu i benzín. A odpoledne bude slunečné, teploty až 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvír. Na střeše sportovní haly v Lázních Bohdaneč vzniká fotovoltaická elektrárna s desítkami solárních panelů. V provozu by měla být nejpozději v prosinci letošního roku. Město za ní utratí 2,5 milionu korun, větší část uhradí z dotace. Od solární elektrárny si slibuje snížení spotřeby elektřiny ze sítě a tím úspory provozních nákladů.
7: Fotovoltaická elektrárna s výkonem 57 kW-peak bude podle informací radnice zásobovat elektřinou celou sportovní halu a taky školní kuchyni a jídelnu. Přebytky energie plánuje město sdílet i s dalšími budovami, které má v majetku. V létě by mohly solární panely pohánět i vodní fontány na náměstí. Z Lázní Bohdaneč Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Ve Skleném na Svitavsku budou lidé příští týden v referendu rozhodovat o tom, jestli obec podpoří výstavbu větrných a pozemních fotovoltaických elektráren. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října současně s komunálními volbami. V první otázce se lidé vyjádří k větrným elektrárnám, ve druhé k fotovoltaickým elektrárnám na nezastavěných a zemědělských plochách. Referenda na stejné téma budou taky v Mikulči, Kamenné Horce a Dětřichově. Ředitelství silnic a dálnic počítá se zahájením stavby obchvatu Rychnova nad Kněžnou v příštím roce. Vyplývá to z aktuálního harmonogramu první etapy, který zveřejnilo ŘSD na svém webu. Stavba má stát zhruba 1 miliardu a 370 milionů a hotová má být v roce 2029. Obchvat odvede část dopravy ze silnice 1/14 mimo centrum města.
8: První etapa bude dlouhá zhruba 4,5 kilometru. Začne u Lipovky a povede západně kolem Rychnova nad Kněžnou. Nová komunikace překoná například silnici směrem na Častolovice, železniční trať a řeku Kněžnou. Součástí budou také 2 kruhové objezdy, další mimoúrovňové napojení a 6 mostů. Na konci se obchvat napojí na ulici Pod Budínem a přes ně na stávající silnici první třídy číslo 14. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Čerpací stanice smí prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům v provozu. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila 176 přestupků.
5: Počasí.
6: Odpoledne bude v Pardubickém kraji slunečné, bude jasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte v Pardubicích ve Svítkově v okolí plochodrážního stadionu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
9: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
5: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert, Měrotín, pan Martin Buchal, Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Bukovská záliba v Angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až nějakým roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech. A mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny. Co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka. A je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. V kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začali stavět. No prostě to svýma rukama farníci z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom. Takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
2: Ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Když si ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant. Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu, píše se takto: výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Gerius Loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín.

0: nehříbal.
1: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihleská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obchodní akademie v Chocni má opravenou část budovy na Tyrišově náměstí. Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. A zítřek bude slunečný, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Rozsáhlé opravy části obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu na Tyršově náměstí v Chocni skončily. Investice za 23 milionů korun vyřešila dlouhodobě nevyhovující technický stav přístavby. Přinesla modernizaci technického zázemí a zlepšila podmínky pro výuku. Novinkou je bezbariérový přístup. Investorem byl zřizovatel školy Pardubický kraj.
2: Obchodní akademii čekají výhledově další opravy. Hejtmanství plánuje do budoucna obnovit fasádu na historické budově na Tyršově náměstí v centru města. Na hlavní budově v ulici TG Masaryka bude nutné řešit vlhkost a na odloučeném pracovišti školy ve Vysokomícké ulici chce zateplit budovu C. Tady už povolení má, chybí ale peníze. Schocně Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Proseč vybrala firmu na druhý úsek lesních cest. Radnice chce postupně vytvořit ucelený okruh, který by usnadnil přístup do lesů, třeba i rodinám z kočárky nebo bruslařům. První etapu stavbaři dokončují, druhý úsek za 4 miliony je v plánu na jaře. Město Králíky připraví studii modernizace místního koupaliště. Zahrnovat bude přestavbu bazénu, technického zázemí i možností doplnění vodních atrakcí, například skluzavky nebo toboganu pro děti. Posoudí taky různé varianty přestavby současné betonové vany, včetně možnosti její náhrady jiným typem konstrukce.
3: Modernizace se má týkat i technologií. Potřebná je například výměna rozvodu vody a zařízení pro její úpravu. Koupaliště, které město postavilo na konci 80. let, má kromě bazénu také travnatou plochu, volejbalové kurty a bufet. Kolik bude rekonstrukce stát a jak rozsáhlá bude, zatím ale jasné není. Podle radnice patří jeho oprava mezi priority města. O realizaci ale bude rozhodovat až nové zastupitelstvo. Z Králík na Orlickou Stecku, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy. Sport. Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Oviedu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům, kteří v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí hosté předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
4: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou dělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli. Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor si dejte v Pardubicích na zesílený provoz v okolí plochodrážního stadionu kvůli závodům.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Co kdyby člověk mohl zůstat navždy mladý? Tak právě s touto představou pracuje nová inscenace Dorian, kterou dnes večer uvede Východočeské divadlo v Pardubicích. Adaptace slavného románu Oscara Wilda propojuje příběh Doriana s osudem samotného autora a my vám víc o hře řekneme už za malou chvíli s reportérkou Naďou Kubínkovou. Chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají třeba skupina Lucie, Hana Zagorová a teď jsou tu Činasky.
7: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. Za 3 minuty bude 14:15 a i celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dneska si povíme něco o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má teď Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme něco o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.

0: Krása, mládí a touha po dokonalosti. No a taky portrét, který na rozdíl od svého majitele stárne. Východočeské divadlo v Pardubicích uvede dneska večer na malé scéně ve dvoře českou premiéru inscenace Dorian podle slavného romanu Oscara Wilda. Příběh mladíka, který chce uniknout stárnutí, se v ní prolíná s osudem samotného spisovatele a reportérka Naďa Kubínková zjišťovala, jak tvůrci známý příběh přiblížili dnešnímu divákovi a proč v něm vidí tolik aktuálních témat.
1: Tuším, jak za to dál, kdybych si to s ním mohl vyměnit. Kéž bych já byl stále mladý a odstál.
2: Mladý Dorian Gray je mimořádně krásný muž. Malíř namaluje jeho portrét a Dorian si při pohledu na něj uvědomí, že jeho krása a mládí jednou zmizí a tak začne toužit potom, aby on sám zůstal navždy mladý a stárnul místo něj jeho portrét. Jeho přání se skutečně splní.
3: Sám ten román je vlastně hodně aktuální, dobře zobrazuje takovou protihru lásky, nějaké krutosti, oddanosti. Potom si myslím, že se tam vlastně kritizuje nějaká jako represivní morálka, což mi přijde, že jsou určitě tendence v současné společnosti, které se vracejí a ke kterým bychom měli být hodně kritičtí.
2: Říká režisér Adam Svozil. Divadelní adaptace ale navíc propojuje Dorianův příběh s životem samotného Oscara Wilda. Divák tak sleduje čtyři herce, kteří hrají několik postav najednou.
4: Dorian, Basil, Henry.
5: Ale zároveň hrajeme
4: Lord Alfred Douglas alias Bouzí
5: a Oscar Wilde.
2: Jaké to je hrát několik postav najednou v jedné inscenaci?
6: V této konkrétní inscenaci je to o něco lepší než běžně, protože mám pocit, že ty postavy se nějakým svým vnitřním světem hezky propojují a doplňují. Takže i přesto, že jich hraju víc, tak mám pocit, že si táhnu nějaký jeden celistvý oblouk.
2: Vysvětluje Jiří Hába a Jan Augustin ho doplňuje.
7: Člověk si vyzkouší víc poloh v jednom představení, je to pro něj zajímavější a věřím, že ani třeba tak po pátý repríze se nebudeme nudit, že pořád budeme mít nad čím přemýšlet. To, co si pamatuju.
2: Režisér Adam Svozil na rozdíl od původní adaptace ještě více rozvíjí ženské postavy, ať už je to manželka Oscara Wilda nebo snoubenka Doriana Graye.
3: Já doufám, že to nebude zmatečné, my jsme se hodně snažili právě to tam fakt explicitně jako pojmenovávat, toho diváka přímo oslovit, říct mu, teď jsem tenhle. Hlavně na začátku, kdy se to vlastně nastavuje a naopak, když potom v druhé půlce hry dochází k jistému prolínání, tak tam už je to záměr, že vlastně divák jako prostřednictvím toho zakusí, že ten princip, že ten život toho Wilda se hodně otiskuje a odráží v tom jeho díle.
2: Roli Doriana pak hraje nováček pardubického souboru Mikuláš Matoušek.
8: Pro mě nejtěžší byly nějaký emoce toho Doriana, konkrétně pláč, kterýho je tam fakt hodně. Ale...
9: Máte několik druhů pláče.
8: Ano, mám několik druhů pláče. Je tam pláč z nechutností takovou, pak je tam pláč, který je už takovej hodně zoufalej, pak je tam takovej hranej pláč. Poprvé se setkávám se třemi druhy pláče na jevišti.
2: Inscenace nemá jasný žánr, a to proto, že kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor. A to nejvíc bavilo Jiřího Hábu.
6: Ten humor si dělá opravdu srandu ze všech možných stran, což mám rád, že ta inscenace není černobílá, že by jako nezastávala jenom jednu perspektivu vlastně toho příběhu. A mám radost, že si právě dělá z obou těch perspektiv tu srandu, což je mi velmi blízké.
2: Z pardubického východočeského divadla Naďa Kubínková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: jsou přesně 3 minuty po 2:30 a sběrny zahájily letošní výkup padaných jablek. Platí za ně ale daleko méně než v loňském roce. Pokles cen je víc než třetinový a co zatím stojí a jak při sběru jablek u silnic neporušit zákon, zjišťoval reportér Milan Soldán.
1: Jablko docela dobré, na můj vkus trochu malé. Já jsem teď nedaleko vesnice Veselá na Pelhřimovsku, kde silnice lemují jabloně. Mnohé ty plody už opadávají. Je tedy zřejmé, že sezóna padaných jablek je tady a v plném proudu. Ostatně první výkupny už otevírají. Jsem si všiml cedule, že vykupujete jablka.
2: Petr Průša.
3: Harbejkár Havlíčkův Brod.
1: Já když jsem sem jel, tak jsem si všiml, že letos ta jablka u těch silnic jsou menší.
3: No, je to možný, my jsme to nějak moc nezaznamenali, ty jablka tady jsou, ale je to v podstatě taková ta specialita Vysočiny, kdy ty jablka tady kvetou o něco díl a v mnoha případech se to vyhne těm jarním mrazíkům. Jablka jsou možná menší, ale to množství jablek je standardní, takže tady ten problém toho sucha se asi tak v tomhle tom neprojevil.
1: A ceny se pohybují?
3: Cena je letos mizerná, protože tu cenu určuje v podstatě evropský trh. Ty jablka se vykupují z Polska, vykupují se z Balkánu a tam těch jablek bylo hodně. Z loňska zbyly těm zpracovatelům hodně jablek, takže možná, že ta cena na tu cenu mělo vliv, že ta cena je nižší letos.
1: No, takže mě rozhodně zajímá, že pokud bych se sem vypravil s nějakými těmi padanými jablky, tak kolik dostanu?
3: Vykupujeme za 2 koruny, ale musím přiznat, že někdy jsou místa, kde vykupují dráž. Takže letos ta cena je dost mizerná, protože v loni, jestli se nepletu, byly 3 koruny nebo 3,50. Pamatuju si roky, kdy jsme vykupovali za 4 koruny.
1: Pokud by si někdo chtěl ať už do výkupu nebo pro vlastní potřebu jablka u silnice nazbírat či natrhat, není to jen tak. Musí navštívit příslušné cestmistrovství a za každý strom zaplatit silničářům poplatek. Upozorňuje technicko-správní náměstek krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina Tomáš Mátl.
4: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun. Hruška za 50, taková symbolická cena. Protože my sami kapacitně na to nemáme a my jsme ovoce sbírali a nám to jedině pomůže, když to občané, spoluobčané pozbírají a samozřejmě za patřičný poplatek.
1: Vykoupená padaná jablka se používají například v kosmetickém průmyslu. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát budeme putovat se spisovatelkou, diplomatkou i cestovatelkou a průvodkyní Zuzanou Beranovou. V Orlických horách se proháněla na běžkách, ráda se vrací na Rychnovsko, ale podíváme se s ní hlavně do Afriky. Provází zájemce po stopách Joy Adamsonové, Alvice Elzy, napsala životopis světoznámé opavské rodačky, která v Zuzaně Beranové probudila vášeň pro Afriku. Také to se dovíte v pondělí, jako obvykle, po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Suchý vrch a dělostřeleckou tvrz Bouda vám asi představovat nemusíme. Jsou to známé a vyhledávané turistické cíle v okolí Těchonína, ale co samotná pohraniční výska Těchonín? Aktuálně její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty a neunikla ani Mileně Vápeníkové, která vás tam zavede v zítřejších východočeských výletech hodinu před polednem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Heřmanův městec neuspěl s námitkami proti krácení dotace na dopravní terminál. Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyni, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Státy G7 pod tlaku amerického prezidenta uvolní miliony barelů nafty a ropy z nouzových rezerv. A zítřek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otakutejet. Heřmanovu městci hrozí ztráta 25 milionů korun z dotace na dopravní terminál. Sankci město vyměřilo Centrum pro regionální rozvoj, které kontroluje využití evropských peněz. Radnice podle něj nesplnila podmínku, že na terminál bude zajíždět víc spojů.
5: Jejich počet se podařilo navýšit až letos na jaře. Radnice proti možnému krácení dotace podala námitky, které ale centrum podle dokumentů zveřejněných na webu města znovu odmítlo. O dalším postupu se radní poradí s právníky. Z Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Spolu s říjnovými komunálními volbami se v Česku uskuteční taky skoro 40 místních referend. Informace je uvedena na webu ministerstva vnitra. Na seznamu jsou i 4 obce z Pardubického kraje. Kamenná Horka, Mikuleč, Dětřichov a Sklené. Ve všech případech tam budou lidé rozhodovat o možné výstavbě větrných elektráren. Odborná firma začala s instalací astronomické kopule hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích. Práce potrvají zhruba týden a jsou součástí rozsáhlé rekonstrukce observatoře za 8 milionů. Díky tomu tam může taky hvězdárna nechat nainstalovat speciální robotický dalekohled. Pokračuje vedoucí Petr Komárek.
6: Kopule se dělá v rámci širší rekonstrukce naší observatoře. Je to prostě proto, že už další dobu vlastně do té kopule zatékalo. Vždycky na jaře a na podzim jsme museli z dalekohledu a z prostoru observatoře vytírat vodu.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinu už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď víc závislá kvůli konfliktu s Iránem a blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 360 na úrovni Černovíru. Nehoda osobního auta se zvěří.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dva zvrostlé kaštany na pardubických Slovanech se zatím kácet nebudou. Stromy měly ustoupit stavbě kanalizace, ale odpor místních a petice přimělo investora i město znovu zvážit všechny možnosti. Tématu se budeme v sobotním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice věnovat už za pár minut, jen co dospívají Petr Muk, Michal Tučný nebo Bára Basiková s Kamelem Střihavkou, písničky, které nestárnou.
7: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

0: První víkendový den se celkem vydařil, co se počasí týče. Je převážně jasno, teploty stoupají až ke 24 stupňům, ale jaká bude neděle? To už nám poví pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: No, většinu dne bude podobný tomu dnešnímu charakteru. V noci jasno, stále žádné mraky. I ty teploty tomu budou odpovídat od 8 do 5 nejčastěji na horách, v těch vyšších polohách tam bude trošku tepleji, v těch údolích zase trošku chladněji, takže bude to takový velký pelmel. No a vítr jenom slabý od jeho východu do 3 metrů, anebo nebude foukat vůbec. Zítra většinu dne jasno až polojasno, takže slunce svítit bude, no a k večeru pak od západu začne přibývat oblačnost. 19 až 22 stupňů Celsia budou zítřejší maximální teploty, na horách 15 až 18 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.

0: Kaštany v pardubických Slovanech, které měly padnout kvůli rekonstrukci kanalizace, se zatím kácet nebudou. Za zachování dvou vzrostlých stromů se totiž postavila nově vzniklá občanská iniciativa Nekácejte nás, jejíž otevřenou petici podepsali stovky dalších lidí. Aktivita místních tak přiměla úřady, aby se osudem stromů začaly znovu zabývat, a jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, případ teď řeší taky pardubický magistrát a prověřují se možnosti, jak oba kaštany zachovat.
1: Stojíme na rohu Dašické a Zajíčkové, kde máme dva krásné stoleté kaštany, které se aktuálně snažíme zachránit.
2: Říká Jakub Krakovský ze spolku Nekácejte nás, který vznikl na záchranu dvou zrostlých kaštanů na pardubických Slovanech. Jeho zakladatelům se totiž nelíbilo, že by stromy měly ustoupit rekonstrukci plynovodu, jak doplňuje Monika Bartoníčková.
3: My věříme tomu, že v 21. století existují technické možnosti na to, aby plyn byl veden tak, aby stromy nebyly pokáceny. Není k tomu ani žádný důvod. V evidenci města jsou tyto stromy vedeny jako vzrostlé, prosperující, zdravé.
2: Dřeviny rostou v ochranném pásmu plynovodu a správce sítě s jejich zachováním při rekonstrukci nepočítal. Původní plán ale změnila právě iniciativa místních obyvatel. Petici za zachování kaštanů už podepsalo téměř 800 lidí a zástupci spolku Nekácejte nás začali jednat také s pardubickým magistrátem. Ten teď potvrdil, že stromy se zatím kácet nebudou, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Odbor životního prostředí magistrátu vydal předběžné opatření, kterým dočasně pozastavil kácení do doby, než investor prověří další možnosti rekonstrukce. Nyní je potřeba vyhodnotit všechny relevantní podklady a možnosti dalšího postupu. Teprve poté bude možné rozhodnout, zda a za jakých podmínek bude rekonstrukce pokračovat.
5: My to tady vlastně už vidíme, jak vede ten výkop směrem ke stromům. To je ta stavba, která měla ty stromy ohrozit nebo ohrožuje. Ty stromy.
1: Je to tak. Můžeme tady vidět výkop v jedné z ulic Zajíčkova, kde je vidět už část odkrytého starého plynu, které se bude nahrazovat novým, a potom tady v ulici Dašická povede další odbočka pro nové trubky s plynem.
5: Takže zatím se v těchto místech u těchto kaštanů pokračovat v tom výkopu nebude.
1: Přesně tak. Teďka se budou sbírat veškeré informace, aby OŽP mohlo vyhodnotit tu situaci a poté vydat nějaké stanovisko.
2: Ke kácení se má teď vyjádřit nezávislý odborník, vysvětluje Monika Bartoníčková.
3: Do správního řízení bude přizván nezávislý odborník, který posoudí technické možnosti a bude se zjišťovat, jestli je opravdu nezbytně nutné ty stromy pokácet. My jako občanská iniciativa nejsme do šetření zapojení, ale bude tam naše zájmy hájit spolek Chráníme stromy, který bude účastníkem celého toho řízení.
2: Zákaz kácení obou kaštanů ale platí jen po dobu správního řízení. Teprve jeho výsledek ukáže, zda stromy na místě skutečně zůstanou. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Suchý vrch a dělostřelecká tvrz Bouda. To jsou turistické cíle v okolí Těchonína. Jaký je ale Těchonín jako takový? Pohraniční výzkum a její historii představuje nová kniha Pavla Vašaty. A představíme vám ji i my. Naslyšenou se těší Milena Vápeníková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
3: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 000 diváků.
2: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
3: Obě mužstva jsou již na hřišti.
2: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: Přesně 5 minut po půl čtvrté, sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje dalším dílem seriálu Naše nej, ve kterém se dnes vydáme do Městského muzea v Moravské Třebové. To letos v červnu návštěvníkům otevřelo novou stálou expozici Město a svět a ctí v ní odkaz mecenáše Ludvika Holzmeistra, který muzejní budovu nechal před 120 lety postavit a naplnil ji nejenom předměty exotických kultur, ale i rodinnými památkami a vzpomínkami na své předky. Pravda, z dnešního pohledu mohou některé z nich na návštěvníky působit poněkud zvláštně, ale víc už se dozvíte v reportáži, kterou připravila Tereza Brázdová.
1: S kurátorkou Moravskotřebovského muzea Lucí Žákovou vstupujeme do první z expozičních místností, takzvané Vondra Cimry. Tak to musíme vysvětlit. To je vlastně záležitost, která je 120 let stará a vlastně dá se říct, že i kvůli ní vzniklo vaše muzeum.
2: Můžeme to tak říci, protože naše muzeum nechal postavit a zafinancovat Ludvík Vincenc Holzmeister, moravskotřebovský rodák, posléze podnikatel, cestovatel a taky mecenáš našeho muzea. Nechal ho postavit proto, aby tam ukázal svoje sbírky, které nakupoval po cestách kolem světa, ale také, aby připomněl svoji rodinu z Moravské Třebové, protože k městu i k té rodině měl velice vřelý vztah. Byla to rodina Vondrova a byla to rodina z matčiny strany.
1: My tady vidíme portréty Vondrů, ale taky jeden výjimečný předmět, dá se říct, a to schránku na srdce.
2: Je to taková velice tmavá, jakoby dřevěná urna a v ní bylo skutečně uloženo lidské srdce a to srdce dědečka Ludvíka Holzmeistra, Josefa Johana Vondry. To srdce by mělo být původně vystaveno bez této schránky, ale správce muzea si řekl, že by to bylo neetické mít jenom skleněnou schránku se srdcem, které bylo naloženo v lihu a nechala se vyrobit tato ochranná a zároveň neprůhledná schránka.
1: Dědečkovo srdce docela cestovalo.
2: Ano, cestovalo. Nebylo zde původně, ale měl ho Holzmeister ve svém bytě v New Yorku jako takovou posmrtnou památku na své předky. Nám to dnes může přijít trošku morbidní a zvláštní, ale dříve to bylo poměrně běžné a těch posmrtných kuriozitek nebo památek bylo více.
1: Uchovalo se to srdce v té schránce až do posud?
2: Nedochovalo se a zřejmě bylo zničeno na jaře roku 1945, když muzejní budovu plenila Rudá armáda.
1: Když nechal Ludvík Holzmeister v roce 1904 stavět vaše muzeum, tak vlastně jeho přáním bylo umístit právě třeba tuto schránku mimo jiné tady.
2: Chtěl umístit více věcí. Samozřejmě ty portréty, které tady vidíme, to jsou takové nejkrásnější předměty, památky na tu rodinu Vondrů, ale zároveň tam byl nábytek třeba z domácnosti té rodiny, knížky, nějaké archiválie, třeba osobní dopisy, tovarišské knížky a tak dále. Zároveň tam třeba byly i fotografie, tu tady máme taky, nebo nějaké další předměty.
1: A těch osobních předmětů je tu skutečně několik a jeden ze zajímavých je cop babičky.
2: Ten vidíme právě mezi těmi portréty, tam jakoby vyniká v tom obraze. Je to takový tmavý cop s křížkem zarámovaný a je to vlastně další posmrtná památka, tentokrát na babičku Ludvíka Holzmeistra. Její portrét máme vedle toho copu, tak si ji můžeme prohlédnout. Zároveň na tu babičku Holzmeistra máme další posmrtnou památku a to tady schovanou šuplíčku a je to fotografie, která je taky trochu zvláštní.
1: Přáním moravskotřebovského mecenáše bylo to, aby se právě tato místnost, která už je tady od vzniku muzea, zachovala na věky, nebo jak to formuloval?
2: On v roce 1908 vydal nadaci, kde vlastně stanovil, co všechno má být v muzeu vystaveno a kde. Sám koncipoval rozmístění jednotlivých místností a vyslovil tam opravdu své přání, že Vondra Cimr, která byla v prvním patře, tak musí být v muzeu zachována na věčné časy. To se bohužel nepodařilo v průběhu času, ale my jsme se snažili nyní, když jsme otevírali novou expozici, tomuto přání dostát.
1: A ta expozice je velice výtvarně zdařilá a dokonce Ludvík Holzmeister nás mrká.
2: My jsme oživili jeho portrét. Holzmeister na vás nejenom mrká, ale taky na vás může promluvit, takže jakékoliv téma vás bude zajímat z jeho života, ať už jak prožil dětství v Moravské Třebové, jak podnikal v New Yorku, jak cestoval kolem světa, co všechno nakupoval a co všechno poslal do Moravskotřebovského muzea, tak to vám přesně může on říci.
1: My teď přicházíme k takovému panelu, kde jsou právě ty historické fotografie z doby otevření muzea, tak Takže návštěvníci se můžou podívat na to, jak to skutečně v reálu vypadalo v tom roce 1906, kdy se muzeum otevíralo.
2: My jsme nechali naskenovat fotoalbum našeho muzea, které se dochovalo z roku 1910. A tam právě jsou nafoceny všechny místnosti, takže my víme, že tady nebyly vystaveny jenom ty mimoevropské předměty od Holzmeistera, ale zároveň v muzeu byly místnosti, které připomínaly historii města, ale i celého regionu. Můžeme tady vidět třeba měšťanský pokoj, cechovní místnost, selskou výzbu nebo expozici věnovanou geologii nebo archeologii.
0: Říká Lucie Žáková, kurátorka Městského muzea v Moravské Třebové, a dodám, že pohled do takzvané Vondracimry, o ní jste v reportáži slyšeli, nabízí i náš web, kde se můžete dočíst další informace o protagonistech příběhu, který jsme vám dnes v seriálu Naše nejpřiblížili.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Přiblížila se 16. hodina, po které vám nabídneme pravidelné hvězdné návraty a ty vám dnes připomenou, jak jste před chvíli slyšeli, že své 95. narozeniny oslavila první osobnost divadla Semafor, pan Jiří Suchý, který stál u zrodu této scény a vede jí dodnes. Jak jste zvyklí, Patrik Rozehnal nabídne scénky, vyprávění, vzpomínky i písničky a Petr Sajlo vám přeje příjemný poslech dnešních hvězdných návratů.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Odborná studie má určit možné úpravy ulice Kosmonautů v pardubických Polabinách. Hřebeny Krkonoš kvůli změně klimatu zarůstají. České fotbalisty čekají v Lize národů v ovědu mistři světa ze Španělska. A zítřek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezké sobotní odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Druhý pardubický obvod nechal zpracovat studii možných úprav ulice Kosmonautů v Polabinách. Jedna z hlavních ulic této části města má postupně opotřebovaný povrch a podle radnice jsou potřeba změny taky u zastávek nebo přechodu pro chodce. Studie má ukázat, jak by se tato místa mohla v budoucnu upravit.
2: Jednou z možností je kruhový objezd na křižovatce ulic Kosmonautů a Bělehradská. Studie počítá i s přesunem jedné ze zastávek, úpravou křížení s ulicí Karla Šípka nebo změnami u přechodu pro chodce. Navrhuje také další parkovací místa a obnovu stromořadí podél ulice. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Přelouč spouští přípravy na stavbu budoucí nové cyklostezky do Štěpánova. Navržené jsou dvě možné trasy, finální ale zatím není schválená. Podmínkou je i změna územního plánu tak, aby město mohlo vykupovat potřebné pozemky. Vedle už fungujících cyklostezek do Klenovky a Lhoty by tak měl Štěpánov být další místní částí propojenou s městem tímto způsobem. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují taky borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastiňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
0: Čtvrtý suterén motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvotních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Oblečení pacientů po radiologické léčbě bylo už předtím určené k likvidaci. Sport. Čeští fotbalisté dnes sehrají třetí zápas elitní skupiny Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se v ovědu utkají s mistry světa i Evropy ze Španělska. Výjimečný duel čeká španělského trenéra Čechů Santiago Deniu, který v minulosti v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
4: My country now is Czech Republic.
5: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
4: Vamos a intentar disfrutarlo.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, bude jasno až polojasno, k večeru ale bude od západu postupně přibývat oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody osobního auta máme hlášenou z Trstěnické ulice v Litomyšli a pozor si dejte taky na nehodu, která je v Pardubicích v Hlaváčově ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
7: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
6: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
7: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
6: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
7: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
6: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
7: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
6: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rej.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčiní prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme
3: císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěný na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě posadil k ponku, že jo, musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůst. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne.
6: Už.
7: V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: jeden pan Suchý, abych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl tři premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šedru, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojána.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
1: zpěváci touhlaví, co nám

0: A kde, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku,
0: to už bude takový,
1: to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to toto bylo, letí,
1: to bylo
0: toto letí.
1: 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo.
5: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v
0: kříži. No každý, co si zasloužil, že jo?
3: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo?
5: Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě za semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na těchný fracek taky, já si vzpomínám.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, tak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
0: No a co víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnách Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu,
4: jestli
3: z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme dali,
3: ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je
5: byl
6: pravda.
5: Někde... To je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce historka, ale...
5: Povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo,
6: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, no povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo... Já jsem totiž... Jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž... se tenkrát nosili. Adamky
6: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže...
5: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A... Tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla,
5: ano.
6: To bylo špinavý, že jo,
5: ano.
6: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem... tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Pardubice.

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tu

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy...

0: malíř, komik, skladatel.
1: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
0: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Schlitter, Jiří Schlitter. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
1: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
0: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi, anekdoty jsme si vyprávěli třeba, no smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
1: Tak mi schválně nějakou řekněte.
0: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
1: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
0: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
1: A ta slečna hrála nebo ne?
0: No samozřejmě, že ne. Kde by tam vzala piano, prosím tě?
1: Tak kde se tam vzala ta hudba?
0: A jaká hudba zase?
1: No ta, co on slyšel.
0: On slyšel nějakou hudbu?
1: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
0: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
1: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
0: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
1: Piano tam bylo.
0: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
1: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
0: Do notýsku?
1: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
0: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
1: To je můj milováček.
0: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
1: Vidíte?
0: To je zajímavý. Je, a tady... 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
1: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
0: No, není dlouhá?
1: Ne, je kratička.
0: No, tak, ještě, že tak.
1: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
0: Počkej, leží piano, snad stojí.
1: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
0: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
1: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
0: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
1: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
0: No a dál, dál.
1: Dál to zatím ještě nevím, já to vím jenom pocať, vocať, pocať.
0: Melicharová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, teď piano neunese.
1: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
0: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
1: Třeba šmitr.

0: Ano.
1: Ano, ta slečna hrála ve Šmitcovém orchestru.
0: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
1: No přece na ten Šmitec.
0: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
1: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
0: Má domyšlený.
1: Takže pán hraje, brnká nějakou sifonii a slečna popadne ten Šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
2: To snad není pravda.
1: Ale líbí se to.
3: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo, Jiří Šlitr, Jiří Suchý, a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, já bych řekl, že i trochu žertoval někdy. No si jo, tak jako
4: a člověk běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl: Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě
5: souboru.
4: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválnýho, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně
4: samozřejmě.
5: Zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost. A my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
3: A krásně se mějte i vy. Nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tak to je ona.
3: Ono.
2: On. Obraz Doriana Gaye. Teda Greje. Pardon.
3: I can't believe it. Obraz Doriana Greje.
2: Also can't believe it.
3: Kniha od jednoho hodně speciálního autora. Možná znáte. Oscar Wilde.
4: Východočeské divadlo Pardubice uvádí
3: novou adaptaci světoznámého románu
4: Dorian.
3: Od 3. října na Malé scéně.
4: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Provoz na trati mezi Čechami a Moravou je omezený. Lidé v Holicích si přejí novou sportovní halu. Nový posudek ukazuje, kolik by stála. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš a lehčí virózy. A zítřek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Rychlík Metropolitan dnes po 15. hodině mezi stanicemi Kostěnice a Moravany na Pardubicku srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila dopravu na hlavním železničním koridoru mezi Čechami a Moravou. Zjistila to ČTK u policie, Českých drah a Správy železnic. Správa železnic uvedla, že omezení provozu by mohlo trvat do 17:30. České dráhy rychlíky mezi Prahou a Brnem přesměrovaly na odklon přes Havlíčku v Brod. Zastavovat tak nebudou v Pardubicích a v České Třebové. Radnice v Holicích na Pardubicku vyčíslila, kolik by stála výstavba nových městských sportovišť. Reagovala tím na návrhy místních obyvatel, kteří by si přáli nový skatepark, plavecký bazén, sportovní halu nebo víceúčelové sportoviště se zimním kluzištěm. Podle vypracovaného posudku se náklady pohybují ve stovkách milionů korun.
6: Jen výstavba nové sportovní haly s tribunou pro 300 lidí by podle odborného posudku stála až 220 milionů korun. Plavecký bazén by vyšel na asi 200 milionů korun. O tom, která ze staveb dostane zelenou a kde na ní město sežene peníze, by mělo rozhodovat až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Správa železnic nechá zbourat drážní domek ve Skutči. Demolice budovy na nádraží je součástí zakázky na odstranění celkem 4 nepotřebných staveb. Práce mají být hotové v prosinci a budou stát 3 miliony korun. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
7: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
8: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
7: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
9: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
7: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Východočeské divadlo v Pardubicích uvede dnes večer českou premiéru inscenace Dorian, inspirovanou slavným románem Oscara Wilda Obraz Doriana Greje. Adaptace britských autorů propojuje příběh mladého Doriana s osudem samotného spisovatele. Inscenace kombinuje komedii, tragédii, horor i situační humor a otevírá témata krásy, stárnutí a posedlosti vlastním vzhledem. Režie se ujal Adam Svozil.
10: Hodně tam míříme samozřejmě na maturanty a ty lidi, kteří přichází s tou četbou do styku poprvé, protože se tam hodně dozvídají o tom kontextu toho díla. Je to vlastně celý taková trochu inscenace a interpretaci. A zároveň ale i pro ty, kteří už vlastně tu knihu četli, protože si myslím, že některé ty interpretace, které tam nabízíme, jsou nový nebo neotřelý.
0: Počasí.
5: Zítra bude v Pardubickém kraji znovu slunečno, jasno až polojasno. K večeru by mohlo od západu přibývat oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody v Trstěnické ulici v Litomyšli.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Jsou 4,5 minuty po 17. hodině, sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a teď už si jdeme hrát na vaše přání. Startují písničky od srdce.
0: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Je přesně 8 minut po 17. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice si jdeme hrát na vaše přání a začínáme s baladou pro Adélku, která poletí Mirkovi a Mirce Novákovým z Přívratu k diamantové svatbě, kterou oslavili 24. září a dnes ji slaví v kruhu rodinném. Hlavně zdraví a zase zdraví přeje celá rodina Novákových a všichni známí a kamarádi.

o další písničku od srdce se postará známé trio Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotwald. Ústřední melodie z televizního seriálu Sanitka letí Martě Klusáčkové, Jitce Obergruberové a Viktorovi Zubíčkovi pro dobrou náladu, radost a pohodu od Neveklových.

A písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Jaroslavem Uhlířem, kterého Markus posílá svému tatínkovi s poděkováním za výbornou večeři.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Jiří Kolín a Václav Janda nám řeknou, jak se staví lanovka.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A s Lucií Bílou pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Další e-mail na studio.pardubice@rozhlas.cz přišel od paní Zdeny a hrajeme Bohumilům k dnešnímu svátku s přáním všeho nej.
1: Dělá

Věřte, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl.

Pro pana Zdeňka a paní Janu Jásenských z Jamného, kteří dnes slaví 39. výročí svatby, letí další písnička od srdce a my přejeme mnoho dalších krásných společných let.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vyhrajte vstupenky na jedinečnou show hudebních pecek ve swingovém hávu v podání Pirate Swing Bandu Jiřího Ševčíka. Už příští týden o ně budeme soutěžit v ranní bleskovce v 7 hodin a 20 minut. Po roce Pirate Swing Band opět v gala s novým programem. 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Pardubickém domě hudby. Soutěžíme o vstupenky do Hradce Králové. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: za 4 minuty bude 6:45, jdeme do poslední třetiny písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice a zdravíme po telefonních linkách na Trutnovsko. Pan Jiří je na telefonu a zdravíme ke grilu, dobrý den.
1: Přesně tak, pane Petě, já vás moc zdravím do Pardubic.
0: Jaké pak máte počasí v Podkrkonoší, asi nádherně dneska, takže nádherně. Si užíváte babího léta.
1: Určitě, já si myslím, pane Péťo, že to máme asi úplně všichni, že minimálně vlastně co nám meteorologové slibují někde do středy, že od čtvrtka se to má lámat, ale nad námi je doopravdy úplně azuro. Sluníčko už teda pravda zapadá, ale ani mráček je prostě nádhera.
0: No teď už začne trošičku přituhovat, ochladí se s tím, jak zapadne slunce, ale to vám vlastně u grilu může být úplně jedno, tam se ohřejete tak jako
1: tak. Hodí pak nějaký to polínko navíc, takže bude tepličko.
0: Přesně tak. V pekle sudy válej, kabáti, blíží se hokej, takže to byla úplně přesně jasná volba. Tak komu budeme hrát? Povídejte.
1: No to, hlavně našemu milovanému Diamu, protože včera to bylo nádherný proti Plzni 4-2, ale hlavně zítra, no tak to si myslím, že to bude určitě arena vyprodaná, to tam bude těch 10 192 diváků, protože se hraje od 6:30 proti Spartě, takže věřím tomu, že Spartě se zrovna letos tak nějak extra nedaří, ale pokud budeme mít zase možnost přesilovat, protože Péťo, ty přesilovky naše, ty nám jdou úplně nádherně, takže vlastně našemu Dynamu za chvilinku začne vlastně Liga mistrů, letí se pak do Paříže, takže všem nám, co prostě milujeme ten svůj oblíbený klub, svůj oblíbený hokej nebo svůj oblíbený sport a taky nám všem, protože počasí nám ta obloha bude přát, že má být modro, že by měl být dneska krásně vidět Saturn, takže určitě budu sledovat, jestli nějakou tu kuličku na obloze taky uvidím.
0: No tak paráda, užívejte víkendu dnes volného, zítra sportovního s fanděním, to máte obrovský přesně úkol a zase tak, někdy tak. Naslyšenou.
1: Tak jo, rád jsem vás slyšel, mějte se krásně, nashledanou, děti.

úplně na závěr písniček od srdce zahrají ještě Činesky, o které si napsala paní Jana, a pak už nabídneme pravidelný magazín o životním stylu Charm, kterým vás provede Lada Klokočníková. Příjemný poslech a nádherný víkend vám přeje Petr Seidl a ve čtvrtek u Dne v kraji naslyšenou.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Majitel pardubického Grandu se odvolal proti povolení úprav náměstí Republiky. Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou retoriku. Španělé protestovali v asi 50 městech kvůli vysokým nájmům a bytové krizi. A zítřek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otakar Tvrd. Pardubice zatím nemůžou začít s plánovanou úpravou náměstí Republiky za zhruba 190 milionů korun. Proti povolení stavby se odvolala společnost PSN Grand, která vlastní tamní obchodní dům. Výhrady má mimo jiné krušení parkovacích míst, dopravní obsluze a řešení zásobování.
4: Odvoláním se teď zabývá stavební úřad, který vyzval k vyjádření také ostatní účastníky řízení a dotčené úřady. Až jejich připomínky vypořádá, může ale ještě odvolání předat k rozhodnutí krajskému úřadu Pardubického kraje. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: V bývalém Lihovaru ve Slatiňanech mají stát nové sklady a kanceláře. Krajský úřad povolil úpravu areálu stavebních hutí, která zahrnuje i přestavbu původních budov ze 30. let minulého století. Firma tam počítá s modernizací sídla a taky přípravou nových parkovišť. Povodí Labe chystá opravu protipovodňové zdi u Čankovic na Chrudimsku. Poškodili ji tam povodně v září 2024. Evakuovat se tehdy muselo 60 lidí.
5: Voda vymlela kráter pod hrází a dostala se do obce. Povodí Labe počítá s úpravou koryta potoka a stabilizací narušeného podloží. Náklady podnik předběžně odhaduje na 3 miliony korun a práce zahájí nejdříve v příštím roce. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. 10 000 lidí ve Španělsku dnes znovu protestovali kvůli bytové krizi. Vadí jim vysoké nájmy i nedostatek dostupného bydlení. Demonstranti se sešli v asi 50 španělských městech den poté, co parlament odmítl dvě vládní opatření na posílení ochrany nájemníků. Ve Valencii se někteří účastníci střetli s policií. V Madridu demonstranti kvůli bytové krizi už přes týden táboří v centru města. Dnes se jich tam podle policistů shromáždilo přes 70 000.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, k večeru od západu možné přibývání oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den mírně nepříznivé.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Pozor na dopravní nehodu, která je na silnici 1/37 na úseku mezi Pardubicemi a Chrudimí, blíže Pardubic.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
6: První říjnový Šarm je tady a Lada Klokočníková přeje jako vždy příjemné chvíle s magazínem i o tom vašem životním stylu. Tento týden skončilo hlasování v anketě Šarmantní osobnost roku a my už víme, jak hlasování dopadlo, koho jste vybrali z naší desítky nominovaných a kam poputuje zlaté slunce. Už taky víme, kteří nominovaní a hosté přijali pozvání na gala večer 23. října. Všechno povíme, ale nejen to. Taky si za chvíli připomeneme šarmantního Jiřího Suchého, který tento týden oslavil 95. narozeniny. No a nepřijdete ani o pravidelné rubriky. U příležitosti Mezinárodního dne kávy si povíme, jak kávu správně vybrat. Poradíme také, jak se obléci, pokud je v době babího léta ráno zima a odpoledne nás přepadnou vysoké teploty. A v kosmetickém rádci to budou peelingy, které probereme. Tolik stručná nabídka, teď už Alice Springs a přání, ať se vám Šarm hezky poslouchá.
7: No tak pusu.

0: A v dnešní osobnosti šarmu jedno výročí. 1. října oslavil 95. narozeniny Jiří Suchý. Napsal tisíce písniček, stovky divadelních her, desítky knih a filmových scénářů a také se prosadil jako výtvarník. Kouzlo jeho osobnosti jsme měli možnost poznat i my to, když v roce 2020 přijel do Hradce Králové a jako šarmantní osobnost roku 2019 vtančil do zaplněného sálu Aldisu, kde taky převzal hlavní cenu Zlaté slunce. Po dvouhodinovém přímém přenosu, ve kterém nás opět přesvědčil o své jedinečnosti, se ho Jana Kudyvejsová a Zdeněk Novák zeptali na jeho spřízněné duše a tady je odpověď.
1: No, spřízněné duše jsou hlavně ti, kteří mají rádi to, co dělám, to znamená ten humor, který jako provozuju, písničky, který mám rád, tak ty považuji za spřízněných duše.
2: Pane Suchý, vy už něco pamatujete, tak mě řekněte, u nás v Česku, je humoru pořád stejně, nebo ubývá, anebo se mu daří stále lépe?
1: Já mám pocit, že je to teď takový nějaký přechodný období, že to není přesně ono. Je pořád, humor je věčný, že jo, takže on je taky pořád přítomný, ale nevím, ale já jsem stařičkej člověk, takže já tady plácám něco podle svých letitých zkušeností a ono je to všecko jinak. Možná, že jsme právě na ohromným vrcholu českého humoru, ale mně to tak nepřipadá.
3: Vás naši posluchači zvolili jako šarmantní osobnost. Kdo pro vás je šarmantní?
1: No tak například já. No a zde přítomný pan Grigar, pan profesor Pavko.
2: Já vím, že vy jste s panem doktorem Grigarem přijeli trošku dřív do Hradce Králové, protože jste si chtěli dopřát trochu kultury.
1: Ano, výstavu pana Matušky. Já se s ním znám už dlouho, ale pan Grigar se s ním taky zná. Dověděli jsme se, že tady máme výstavu, tak jsme přijeli a prošli jsme tou výstavou.
2: No my čekáme, až si dopovídá pan doktor Grigar. Podívejte, jak jsou v družném hovoru s Pavlem Pavkem. Na to se hezky kouká.
1: No, tak mají si co říct zřejmě.
2: Pan Pavko se ptal, kolik hvězd je viditelných pouhým okem. Prý asi 2500, že člověk zaregistruje.
1: A, tak já to schválně přepočtu, až přijdu domů.
3: No a jste vy romantik? Rád se díváte na hvězdy?
1: Jo. Já jsem si koupil dokonce i dalekohled, ale tím jsem provozoval to, že jsem se koukal na měsíc a vždycky jsem si říkal, že si udělám procházku.
0: Jiřímu Suchému dodatečně přejeme i my hodně zdraví, štěstí a skvělých nápadů.
4: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: kdykoliv, kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: A ještě jednou 1. říjen, tentokrát to ale nebudou narozeniny, ale Mezinárodní den kávy. Tenhle významný den, který každoročně zastřešuje Mezinárodní organizace pro kávu, oslavuje oblíbený kofeinový nápoj. Říkám si, aby ne, k životnímu stylu mnohých z nás káva patří. A tak si ji dnes v Šarmu připomeneme i my, protože všimli jste si, že každou si vychutnáváme jinak. Ta snídaňová bývá spíš rychlá, kávou pracovní si dopřáváme alespoň krátkou pauzu a očekáváme od ní povzbuzení, no a kafíčko odpolední to už bývá relax a pohoda. Taky záleží na tom, jestli si tento nápoj dáváme s přáteli, nebo je to jen chvilka pro nás o samotě. Co všechno ovlivňuje taková chuť kávy a jak se chovají jednotlivé druhy, na to se Patrika Lamky z Hradecké pražírny zeptala Jana Kudyvejsová.
2: Při tom samotném procesu pražení, kdy se mění kávová zrna na kávu, záleží velmi na tom, jak bude obsluha pražení šikovná, jak se podaří rozvinout všechny ty chutě. Jak se vlastně říká tomu, kdo praží, je to pražič?
3: Ano.
2: A je to skutečně tak, nehlídají si to už sami stroje, sami počítače, technika?
3: Tak moderní pražící stroje jako pražičky, ať jsou elektrický nebo plynový, tak ty větší už mají samozřejmě napojení na počítač, kde jsou různý senzory a ovlivňují proces pražení. Ale to je takovej automat, by se dalo říct. My se snažíme pražit kávu po 1 kilogramu, to znamená v malých dávkách, a celý proces ovlivňuji já jako pražič.
2: Jak dlouho to trvá, celý tak, takový proces?
3: Celý proces závisí na tom, jak moc je káva vlhká od toho pěstitele, to znamená, jaký má zbytkový obsah té vlhkosti, ale je to v průměru od 11 do 14 minut.
2: Ono je určitě taky vůbec oříšek nakoupit kávová zrna, aby z nich byla potom dobrá káva. A já jsem někde viděla, že vy snad používáte ručně sbíraná kávová zrna.
3: Ano, je to tak. Zabýváme se pouze vlastně kávou, která je ručně sbíraná z poslední sklizně. To znamená buď to letošní, anebo ze závěru loňského roku. A vždy musí být z ručního sběru, protože těch stylů sběru je několik. Je to ruční sběr, pak je to česání, anebo strojní sběr.
2: A odkud je to káva?
3: Kávu bereme z celého světa, a to ne proto, aby jsme měli ze všech světa dílů, ale aby jsme měli všechny chuťové profily.
2: Káva je známá různými chutěmi, které ale bych řekla rozezná jenom odborník nebo někdo, kdo opravdu si dá tu práci a nakupuje různé druhy, ochutnává a tak dále, protože se říká, že tam můžeme cítit nějaké ovocné tóny, kořeněné tóny, hořké tóny. Co to ovlivňuje?
3: Tak ovlivňuje to nejdřív samotná odrůda. Těch odrůd je velká spousta. Spousta už z těch nových odrůd jsou takzvané přepěstované hybridy, to znamená, aby vydrželi v tom určitým třeba vlhku, teplu, nadmořské výšce, a samozřejmě, aby dávala co největší výtěžnost, aby tomu pěstiteli se to samozřejmě i vyplatilo. Ale ovlivňuje to i to, vedle čeho káva roste, to znamená vedle jaký plodiny, co je tam blízko, jestli tam jsou banánovníky nebo pomerančovníky, to všechno se vlastně tím taky ovlivní. A ta chuť pak je ovlivněná i stylem zpracování kávy, to znamená, jestli káva prochází vodní cestou, jestli je fermentovaná ve vodě, nebo jestli se suší včetně slupky a dužiny, to je takzvaný proces hány, kdy ta káva je pak sladší, a jsou to další a další věci. Já jako pražič už pak pouze dolaďuju, dalo by se říct laicky, jenom tu vůni, jak bude moc intenzivní. Samozřejmě nechá se to zkazit i tím, že se káva nechá v pražičce díl při vyšší teplotě, pak se káva přepraží a pak už má takový ty hořký, těžký tóny, a to už pak není ono. Arabika se vyznačuje tím, že roste ve vyšších nadmořských výškách, potřebuje trošku většího chladu a je náročnější na pěstování. V chuti má pak víc ovocitou chuť a laicky řečeno je taková kyselejší. Robusta, ta se pěstuje v nižších nadmořských výškách, je víceméně, dalo by se říct, nenáročná na pěstování, a když to řeknu hodně laicky, tak je všechno možný jedné kyselá, má takový hořko-zemitý tóny.
2: Ne všichni jsme na to třeba úplně zvyklí. Můžeme ještě jednou připomenout, co trošku kyselejší tóny způsobuje a že to vlastně není špatně?
3: Káva, která má zvýšenou aciditu nebo je kyselejší nebo ovocnější, určitě není špatně. Je to tím, že je to 100% arabika nebo směs několika arabik, a arabika jako taková je vždycky nějakým způsobem ovocná nebo kyselejší z našeho laického pohledu. Pokud člověk nemá rád kyselou kávu, tak doporučuji třeba kávový směsi v nějakým poměru, kde je poměr třeba 50 na 50. 60 nebo 70 k 30, kde je teda arabika a robusta. Ta robusta vždycky stáhne tu aciditu, doplní tu mohutnost té kávy a ještě navíc dodá kofein, protože robusta má zhruba 2,5 až 3 násobek kofeinu proti arabice.

0: Víkend ve znamení parádního babího léta, slunečné počasí s letními teplotami, ranní mlhy, ale někde i mrazivá rána, tak taková je předpověď počasí až do příští středy. S ní ale přichází i otázka, co na sebe, a tak vám poradíme v dnešních módních trendech s návrhářkou Jitkou Šedovou. Vítej v trendech, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Takže pojďme na to. Ráno je nám zima, odpoledne je nám teplo, a teď co na sebe?
1: Tam se nabízí opravdu to vrstvení. O vrstvení jsme se bavili už několikrát, ale já si myslím, že když budeme vrstvit a tím pádem můžeme během dne odkládat, tak je to značka ideál. A můžeme si ještě dovolit zkrátka něco vzít z toho letního šatníku, ale už samozřejmě jakoby i zaplout do toho podzimního šatníku, protože třeba taková bordová barva vypadá skvěle v kombinaci třeba se světle modrou, se světle zelenou, nebo naopak třeba tmavě zelená zase vypadá výborně i s tou třeba růžovou, kterou si přetáhneme, i s tou světle modrou, i se světle zelenou. Takže zkrátka nebát se těch barevných kombinací, které vypadají zdánlivě, že k sobě nejdou, ale oni k sobě krásně jdou.
0: Kdybychom tedy chtěli nechat ještě něco v šatníku z toho letního oblečení, co by to mělo být?
1: Určitě by to měly být zvířecí vzory, měly by to být možná i ty proužky, měla by to být světle modrá barva, může to být i klidně ta bílá barva ještě, pokud je opravdu krásný letní den, a můžou to být i růžové tóny, které se k těm tmavším vlastně zemitým tónům krásně hodí taky.
0: Co se týká oblečení jako takového, jsou to ta trička nebo košile, potom už měli bychom mít navrch to sako, které můžeme odložit, nebo bundu?
1: Můžou to být samozřejmě i ta trička, dejme tomu třeba s obrázkem, může to být krajka, která krásně se hodí k těm hrubším strukturám podzimního šatníku, může to být i šifon, který taky vypadá výborně v kombinaci třeba i s kůží nebo prostě s nějakým pevnějším materiálem. Takže můžeme vlastně jakoby cokoliv a vlastně přidávat k tomu přesně nějakou tu bundičku, kožené sako nebo koženou sukni a vzít tomu šifonovou blůzu, a nebo vlastně tu koženou sukni přetáhnout klidně i přes zajímavě řešené šifonové šaty, kde nám to vytvoří ta sukně ze šifonu jako spodničku. Zkrátka můžeme si s tím hrát jakkoliv a hlavně se toho nebát.
0: Možná co se týká doplňků, tady jsou dobré ty šátky, které ráno můžeme vzít, zahřejí a potom je můžeme odložit.
1: Přesně tak, a můžeme vzít jakkoliv vlastně jakoby i ty hedvábné, ale už bych se nebála vzít si i třeba prostě nějakou jakoby tenčí pletenou nebo něco hrubšího, aby zase tam vznikl ten kontrast zajímavý a vypadalo to už jakoby podzimně, ne, že jsme se zapomněli někde v to léto.
0: Trošku mi dělají problém boty, protože já jsem si říkala, sandály to už určitě bychom odložit měli. Nevím, jestli ještě můžeme nechat boty třeba bez paty, v šatníku nebo v botníku, a přiznám se, že v poslední době velmi ráda nosím ty letní kozačky, které ráno zahřejí a odpoledne snesou i ty teploty.
1: Já si myslím, že volba na letní kozačky vypadá výborně i vlastně k těm šifonovým letním věcem, protože jsou perforované, jsou bez počívky, jsou volnější a většinou bývají skutečně kožené, takže ta noha v nich jakoby netrpí a můžeme do nich vzít i ponožku, pokud nám je chladno. A myslím si, že i jakoby takové ty kecky, botasky, to můžeme volit taky. Ta otevřená pata, to je otázka podle toho, jak vlastně už to ráno je, jestli už vycházíme a je sluníčko, už není ta mlha, můžeme si dovolit jít v podstatě na bosu takzvaně, protože ani v takovýchhle botách by nemělo vlastně být punčoška. A potom samozřejmě už můžeme sáhnout i zase do kontrastu k tomu letnímu outfitu, který trošičku přitvrdíme právě něčím tím podzimním, klidně vzít i ty podzimní třeba kotníčkové boty nebo něco takového trošičku jakoby už teplejšího takzvaně, právě zase, aby tam vzniknul ten kontrast.
0: Já si myslím, že Jitka Šedová báječně poradila, co vzít teď v době babího léta na sebe. No a už mě zaujaly ty boty, takže na ty bychom se mohli podívat zase za týden v módních trendech.
1: Ráda.
0: Budu se těšit. Nashledanou.
1: Děkuju a všem krásné podzimní dny. Nashledanou.

0: Jak se obléci v těchto dnech do nepředvídatelného počasí už tedy víme, ale jak se obléci na společenské události? Dobrým pomocníkem může být dobrá znalost dress kódu. No a protože už se blíží i ten náš gala večer Šarmantní osobnost roku, možná se vám budou hodit následující rady experta na etiketu Daniela Šmída. Dá se vůbec říci, že je nějaký takový ten hodně častý dress code, který dostáváme na pozvánkách, pokud jdeme na nějaké společenské události?
1: V současné době a pár let zpět se začíná velmi často objevovat dress code smart casual, který vlastně je takovou chybou, která se nám do toho vloudila. Smart casual není dress code, protože není jednoznačně vyložitelný. Je to spíše způsob odívání nebo možná až životní styl pro mě a je to tak široké téma, že jsem na toto téma napsal celou knihu. Protože je to velikánská porce informací, která nejde zjednodušit jako ten obvyklý dress code. Takže ten je nejčastější, ale je to vlastně nedopatření. On by nám mohl zastoupit to vyjádření. Například, pokud by to byla firemní akce, tak můžeme říci business casual, což je trošičku formální a trošku neformální. Nezapomenout, že to není tedy džíny a tričko. A nebo by nám to mohlo zastoupit v tom společenském životě takzvaný semiformál. I to je možnost, jak si třeba vzít separátní kalhoty, separátní sako, co se mužů týče, a optimálně adekvátní variantu dámského oděvu, která má bohu díky širší paletu možností a na druhou stranu pro ženy mnohdy bohužel, protože to rozhodování je těžké. Takže třeba sukně a halenku, nebo sukně sako halenku, nebo nějaký top, nebo twinset a tak dále, k sukni nebo k kalhotám. Takže to jsou asi ty nejčastější, které se objevují. Relativně často se objevuje pořád ještě přání hostitele, aby lidé přišli formálně oblečení, to jsou všechny plesy, gala večery, jak jsme jmenovali, nebo třeba firemní události, slavnostní výročí, nebo jubilea životní, to znamená, tam už je potom dress code formál, což je u žen buď u těch starších, dovolím si říci, kostým, u těch středního věku běžně šaty nebo také sukně a top. A u mužů je to oblek s košilí, světlou košilí a kravatou. Nemusí být nutně bílá, může být růžová, může být lila, nebo může být světlonce modrá.
0: My v poslední době dostáváme hodně často pozvánky na různé slavnostní vyhlašování živnostníka roku, gala večer, šarmantní osobnost. Jak se obléci tady?
1: Pokud je něco slavnostního, tak se oblečte slavnostně. Myslím si, že tam všichni rozumíme, co to znamená, a zároveň se mnohdy bojíme, abychom nebyli příliš hezky oblečeni. Ale nebojme se být hezky oblečeni, protože vypadat dobře není nic špatného a klidně buďte i přeoblečeni. Maximálně budete poutat pozornost a pozitivní pozornost. Nebojme se na slavnostní události vzít si šaty, vzít si sukně, bohaté sukně. Ty nejlepší věci, které máme připravené, kromě třeba dlouhé večerní, to bych tam asi nedával, ale nebojme se jako muži si vzít oblek. Neřeší to oblek bez kravaty. Oblek bez kravaty nevypadá nikdy dobře. Když se nechcete vzít kravatu nebo motýlek, je lépe zvolit takzvané specato, to znamená rozdělit ten oblek na dvojbarevný, vzít si světlejší kalhoty, tmavší sako, nebo obráceně, což vypadá ještě slavnostněji, tmavé kalhoty a světlejší sako.
0: A hezky jste řekl, že je vždy lepší být o level výš oblečen, než tedy potom se cítit trapně, že jsem přišla do společnosti, kde všichni jsou v gala a já jsem přišla v nějakém obyčejném oblečení.
1: Přesně. Ještě k jednomu dress code bych se rád vyjádřil, co se tady těch společenských událostí týče, a to je takzvaný cocktail attire. Oděv na koktejl bychom jim mohli říci, ale nejsou to jenom to, že si zajdeme někam na koktejl. Je to spíš taková hravější varianta toho poloformálního oděvu, kdy si můžeme dopřát i třeba zajímavější kombinace. U mužů to můžou být třeba světlé kalhoty, tmavě modrý rolák a tmavě modré sako. U žen to můžou být třeba zajímavé kalhoty volné, takové ty sukňové kalhoty. Můžou být i mírně, řekněme, lesklejší, mírně zábavnější, mírně excentričtější a zároveň to všechno držet v té formalitě. To znamená nevzít si tenisky, ale vzít si hezké boty na podpatku například. A třeba formální úpravu vlasů, což u žen je součástí dress code.
0: No to by se dalo dlouze mluvit ještě na toto téma, tak to o tom zase příště. Děkuji za dnešní návštěvu v Šarmu a těším se při nějaké hezké společenské události. Naschledanou.
1: Také se těším.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Kosmetička Martina Petráčková, hostem našeho vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám
0: paní vás. Martino, my jsme se naposled setkali, když jsme probírali nové trendy v kosmetice. No a dnes se zastavíme u peelingu, protože peeling to je také metoda, kterou by měly ženy znát a kterou by měly asi dost často využívat.
1: Ano, je to tak. Musím zmínit ty peelingy. Dneska máme širokou škálu peelingu. Určitě bychom měli zhodnotit stav naší pleti. Jestli vidíme na ty pleti více rohoviny, zdali je dehydratovaná, objevují se pigmentové flíčky po létě a pak přistoupit k tomu, co dál. To znamená, udělali jsme si diagnostiku pleti, pokud to nezvládneme, přijít do kosmetického salonu, paní kosmetička provede diagnostiku a zároveň si vytvoří s klientkou nějaký plán, kudy se dát. A protože nastane podzim je doba peelingu, takže určitě využije nějaký peeling. Dneska je ta široká škála, jak už jsme si řekli, my můžeme doma určitě aplikovat jemné peelingy formou abraziv malých zrníček na pleti. Naneseme na vlhké ruce a krouživým lehkým pohybem masírujeme na ty pleti a odstraňujeme odumřelé buňky. V kosmetických salonech už se používají enzymatické peelingy. Ty enzymatické peelingy jsou komfortnější. Využívá se enzym třeba z ananasu, z papáji. Naneseme, necháme působit, zvlhčujeme postupně, necháme působit 8 až 10 minut a následně opláchneme vodou. Ta pleť je nádherná, projasněná, vypnutá. Takže to jsou takový ty lehčí peelingy a pak jsou ty chemické peelingy, kde je potřeba už, aby pracovala paní kosmetička vedle své klientky anebo dokonce i lékař, protože některé chemické peelingy se dostávají opravdu do hloubky a řeší stav pleti fakt výrazně, to znamená pigmentové fleky anebo akné.
0: Ano, chemické peelingy skutečně už patří do rukou odborníků, pokud se vrátíme k těm jemným peelingům, které si mohou ženy udělat i doma. Jsou to tedy ty krémy peelingové, nebo si můžeme i z nějakých domácích produktů vytvořit peelingový krém?
1: Ano, můžeme si vytvořit doma určitě peelingový krém, třeba z kávy.
0: Jo, takže kávu přidat
1: ano,
0: do krému.
1: Ano. A vlastně těma zrníčkama masírujeme a tím ty šupinky odumřelé odstraňujeme. Já musím říct, že dospělý jedinec těch odumřelých šupinek má až 21 vrstev. A jemným peelingem odstraňujeme 1 až 2 vrstvy. Enzymatickým peelingem odstraňujeme až 5 vrstev a chemickým peelingem až 10 vrstev. Záleží zase, jaká síla toho chemického peelingu těch kyselinek tam je.
0: Tam je. Jak často si udělat takový peeling?
1: Pokud budeme provádět jemný peeling 2x

0: zjemnit vrásky, a to je pro nás, pro ženy, velice důležité.
1: Děkuji za všechny rady a informace Martině Petráčkové a těším se zase na další setkání v kosmetickém Rádci. Mějte se hezky.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků.

0: Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučila, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka a také vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme? Jako šarmantní osobnost roku 2025 volím pana Jakuba Kvášovského. To nám napsala paní Věra Domesová z Jičína. Paní Věro, blahopřejeme a posíláme cenu. No, 30. září přišly poslední hlasy do naší ankety Šarmantní osobnost roku a my už víme, kdo se stane jubilejní 30. osobností. Už taky víme, kdo získá cenu internetu a cenu za spolupráci s rozhlasem. V těchto dnech také ladíme scénu, ceny a hlavně se těšíme na hosty. Tento týden potvrdili svou účast například šarmantní osobnosti let minulých Petr Kostka, Jan Přeučil, profesor Pavel Pavko, profesor Jan Pirk, také Simona Stašová, internetový vítěz roku 2017 David Dale, ale také nominovaní Daniel Stach, Jaroslav Svěcený, Saskia Burešová, Naďa Konvalinková, František Kinský a přijet by měla i Lucie Výborná. Velmi se těšíme i na rozhlasový big band Gustava Broma s Vlado Valovičem a především solisty Michalem Malátným a slovenskou zpěvačkou Ivanou Regešovou. No a samozřejmě zaspívá jak David Dale, tak také skvělí hradečtí gentlemani, tedy skupina Gentleman Singers, ti nemohou chybět. Ale protože jde o posluchačskou anketu, tak nás napadlo, že byste mohli pro naše oblíbené osobnosti připravit několik dobrých otázek, které bychom jim položili přímo na gala večeru. Stačí tedy dotazy poslat na adresu sarm@rozhlas.cz, no a my tři nejzajímavější anebo nejvtipnější odpovědi také odměníme. Čas na dotazy budete mít až do 20. října, ale o tom si povíme příští týden. A touto výzvou končí dnešní týdeník, tak se mějte krásně podzimně, užívejte babího léta a za týden se na vás budu opět těšit. S přáním myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, se s vámi loučí Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová cyklostezka v Pardubicích má spojit Fáblovku se severovýchodním obchvatem. Ode dneška až do pondělí platí stejné cenové stropy na naftu a benzín. Rusko vyzvalo cizince k opuštění Kyjeva. A zítřek bude slunečný, teploty až 22 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice připravují novou stezku pro chodce a cyklisty podél Hradecké ulice na Fáblovce. V budoucnu má navázat na stezky u připravovaného severovýchodního obchvatu. Přípravu celé trasy ale komplikuje velké množství soukromých pozemků, které musí město nejprve majetkově vypořádat.
2: První úsek se už podařilo připravit ve spolupráci se Starým Hradištěm. Povede severně od nové křižovatky Hradecké ulice se severovýchodním obchvatem a město na jeho stavbu vypíše výběrové řízení. Zároveň připravuje projekt další části, která na stejnou křižovatku naváže z jihu. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Krouně na Chrudimsku omezili příjezd k základní škole. Úprava pravidel má zajistit bezpečnější pohyb dětí v okolí areálu. Nově se do blízkosti školy dostanou jen vozidla se zvláštním povolením. Studenti automobilních škol v Holicích a Ústí nad Orlicí začnou letos z jednotlivých dílů sestavovat dvě nákladní Tatrovky. Projekt Autar škol tak už podruhé bude součástí jejich odborného výcviku a umožní jim vyzkoušet si reálné postupy výroby a kompletace vozů. Sestavená auta následně předají k užívání silničářům.
3: Vzdělávací projekt stojí na jednoduchém principu. Automobilka dodá komponenty a potřebné know-how. Žáci pak pod odborným vedením pracují na kompletaci skutečného nákladního auta. V Pardubickém kraji se strojili za poslední roky už 6 Tatrovek, poslední dvě v loňském roce. Oba vozy teď využívají cestáři v Holicích a Svitavách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Čerpací stanice ode dneška prodávají naftu maximálně za 48 korun na 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu řidiči platí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili, informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést ti, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji podobně jako dnes slunečno, bude jasno až polojasno, k večeru ale může od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18. Povane jen slabý proměnlivý vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky zítra mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, křižovatka ulic Kapitána Jaroše a Dašická. Je tam nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. On byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale pro vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my, když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické bakrálovské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: V nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál, on si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: A my se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků, encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny, Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomíná spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: No, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn, Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo. I s těmi posuvnými kulisami tak to vypadávávalo dřív. I s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme tu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středního vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačního oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: Ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouští.

0: všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
0: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
2: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
2: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teďkon s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
3: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
2: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teďkon obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená, zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
3: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
2: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
4: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
5: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
3: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
5: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už třetím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu Ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání.

0: protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
2: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
3: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
2: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
3: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
2: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
3: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
2: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
4: My a oni.
3: Dobrý večer, co vy tady?
5: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
3: Proč vás to téma zajímá?
5: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
3: A dál máme paní?
6: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila těmi vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
3: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
6: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše méta je, aby méta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z Mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak, ať se jim přání splní. Na příští pořad My a oni se těší Goran Kaoljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů.
1: Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celé. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve Fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitry zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy s

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Ovědu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla, je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, oni ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, jestli vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořiďte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Po kolikáté už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej, normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček, slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může

najdete naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy, pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi, místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád, takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, peze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
13: Tak já už napoju.
14: Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
15: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
14: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No.
17: Zrovna tady stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
17: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
17: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho chci.
17: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
17: No jo, jakým poprem jsme to podávali.
14: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
15: No ale já musím patit
14: s ní. No ale já, odsaď se mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, očem.
14: Očem, to jsi divnej očem. Co mistr?
15: Nějaký mistr.
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo. Máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má být?
14: Já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo. Znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
16: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
16: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
19: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
16: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
19: No, slábečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
16: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
19: Tak tenhle výraz bych nadal slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
20: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
19: No proč pak?
20: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
19: A když ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
20: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
19: No výborně. Poslední.
20: To si vezmi sváteční šaty.
19: Za prvé.
20: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
19: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
3: Už seš doma? Tak co škola?
21: Normálně. A ty?
3: A byly už nějaký známky?
21: Ne. A ty?
3: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
21: Jo, měli.
3: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
21: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
3: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
21: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
3: Správně. Jak?
21: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
3: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
21: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
3: Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
21: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
3: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
21: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
3: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
21: Ty mě.
3: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3-dní schůzku.
3: Už abych šel.
22: No jo, máme nejvyšší čas.
21: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
22: Ano.
3: Vy taky někam jdete.
22: Jdeme na rodičovské sdružení.
3: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
22: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
3: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
21: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
3: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
21: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
23: Jiří, vy jste studoval, že?
24: Ano, i tak se to dá nazvat.
23: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
24: Ano.
23: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
24: Ano.
23: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
24: Ano.
23: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
24: No snad.
23: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
24: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
23: To jsme si všimli.
24: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na dva rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane strávče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane strávče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem.
7: S
6: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, ale nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
10: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
8: Já, jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
8: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu?
8: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
8: No, a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
8: No, víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. To je takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
8: No, Lapiducha. No, a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
12: Já neomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Já!
13: Halo, ne, proberte se. No tak,
8: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
13: To nejde.
12: Tak ne.
8: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
8: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba, no tak to by bylo něco jiného, to bych přišel.
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
8: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
8: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
14: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle.
4: No pojď se, ne. Nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? A uajs!
5: On řekl z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
3: dejte ty ruce pryč, co si to... Stále do černej chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A neječ, nebo ti napaří pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Je, já mám radost. Je, já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná zavsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Podruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je votiv.

0: toto. Tohle tam nesmí být.
1: Co tam nesmí?
0: No ten zadek.
1: A, no počkej, ale ten tady já to pust... No jo, no jo.
0: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
1: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
0: No a... No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak, tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
1: Kde?
0: Tady, v těchto místech.
1: Aha.
0: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
1: A když se koukneš a nic?
0: A koukám a nic, jo.
1: No?
0: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady, teda... tady v těchto místech.
1: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
0: Jako záložák?
1: Záložák, no.
0: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
1: no.
0: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale

0: omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
0: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
2: Můžeme se jít umýt?
0: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
3: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
3: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
3: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
3: Volčíškovi.
4: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barpoříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tišší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči, nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej, ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád, ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i let do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No,
0: a, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibule, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertant, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků, nebo nějakých speciálních...
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíku pět, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak jakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový Kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obovy, Kuba, ne. Já tu obovu omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. To musí ukrojit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem. No to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek. Pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Zdravím ještě jednou všechny posluchače, užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásný, no a potom ho ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hlubách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, teďka bavíme se o podzimu, teďka... Jiří, abychom to ujasnili, ale i hlubaření k tomu patří.
1: Podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřivy a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtím. No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Vodna pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o těch hovíc přišel. Takže asi musím zase znovu nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: rozdál. Rozdál. No.
0: Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začala tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete tady někdy mám, nějaký mám, úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. A jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal k mažnicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. No, ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý. No. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No,
0: já
1: ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mně se to stalo jako v životě. No a ona je zhradla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý.
0: No. Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja.
1: No, poslouchejte, já chci vám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak. Mm-hmm. No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s vama poradí. No a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900, volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Měšíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Ráčkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídani a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, měl se tam nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí. No. A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je taky před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku semenáčů, dělalo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc. Měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky. Teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno. Ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka. A měli jsme ji vždycky na volno. Ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné. Jak jsme tak chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně. Přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyli tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Oline, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě, já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Oline, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát, takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, ale já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když jich je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak,
1: ale
0: to je dobře.
1: Nacha, no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě, to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co máte na louce, nebo u lesa, jako já. To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Vám
0: to.
1: Říkal? Co by vám ještě řekl?
0: Možná manželka, mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostřižinu plazivo a mě by vám, já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře. Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu, neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuji z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem i jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové a ovázané mašlou a to jsem měla před domem líst, v tom byly kaštany.

0: špejly, různé šípky, lupe, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem mryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, je tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
1: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
0: To všechno k tomu patří. Takže takhle to je. No, tak je.
1: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. Vlastně ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
0: Víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, a myslím minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom té domácnosti. Hospodinky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu, tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.
1: Zdraví.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzemu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout jinou telefonní linku a tam nás čeká
1: pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho, barevný listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo, dneska jsem, jako našel jsem mají ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád zaznašel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže houby jsou na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu z těch ořechů, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No a nebo mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička 2 bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, barevný stín, to dříve než přestí ty horce letí s nich, barevný stín, a tak to pokračuje, vlastně hezká písnička. No a pak se mě vybaví mohelní čas, to jsme tam byli ze ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádný stále tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty mohelní čáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči, já jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál, teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa, napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, temu se říkalo kotulka, na míchání těch švestek, že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku, k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru, do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, temu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase nakrmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, temu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy, na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako děte, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. Mm. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byl uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako hrušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u patrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, jak říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásné. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se a nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přes zadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To víte, bylo co? Úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako, my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě, měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všetky zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédský. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky, takový ještě ty teplý rozpečený švédský. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, zmenili fousy až do víkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil. Zelí se taky nakládalo.
0: No. Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale
0: švestky.
1: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín. Jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo.
0: Jo, nedávám
1: ho do
0: sudu,
1: dávám to do flašek.
0: Ano. Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou tradici.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. Jo. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ano. Ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestkám trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína, víte, prostě, co? Ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvíti s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy.
1: To je všechno dohromady.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízeň řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty halloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo slunce a podzim pro mě začínal tím, že po to, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené vlasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašel, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křižáli se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně.
0: Jste tam? Jo. Ano, já se to snažila

0: která se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Jema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to konečně, po dlouhodním jsem se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště. Ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě. Mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy, až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barbuříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: dokonce... Říká to
4: schování?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďové, zase ve škole, to bude pruda. Vidra. Budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pan čely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt, vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt, vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mý třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozdělal, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo nám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no... Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš je. Ještě říct. Vladimír Špidla. Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločina trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akurát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12 letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakoňského Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech, třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Líbí. Tady vám to nesvrtej.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky, jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, to jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
5: No a co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. Kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si to tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že jo, aplikovat. No, přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukli, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelové stavební spořitelny?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišoví, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: Tahle ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím,
5: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím, on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhy kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co? No? Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to být. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sex bomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
5: Ježiš, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem ji štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to vidím takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevří.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán provádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není.

Vy je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete a dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.